si v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: proč musíme polku hrát. My víme to už spola, tou polkou radost volá, a proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No jak a kamarádi.
1: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne, vůbec? Ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová?
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechnem.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Ve Skypásky vzpomínky dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To bylo myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a Karel.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou. Ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou. A říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, no, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv. Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom, cudzie slova, ozrejmiť ich.
2: Áno.
3: Napríklad, čo ja viem, Hemendex.
2: Áno.
3: Eo ipso. Postmodestam juden tutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Tak. Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária.
3: To bolo?
2: Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť koženka toto.
2: Ešte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
3: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
4: Bonsoir.
3: Comment ça va?
4: C'est.
3: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
4: Si.
3: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Io ne rozumiem ani slovo. Eh?
4: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Tri slova záhadné.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
4: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
4: Listujem slovníku.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: A hľadám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: Aïe, où je me suis mis.
1: Et je t'ai nié.
0: C'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách, svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled.
3: Tak to jsou, to je prostě, to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žert.
3: Ano, tak. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí, umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví dva řídící humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu? 731 800 900.
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte, no jo, a já to jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro, no. Ještě, že to dobře
3: ano. Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
11: No čo, no, varím, my, nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No ale tak to teda... No dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No.
11: Ja len 39.
10: No. No tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ja ti takú trestnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné,
9: naozaj. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No, s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No, teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To se
2: ne, to nepomazujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba.
3: Nie je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
12: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, no, co se dá dělat, no? Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím vohň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prevít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Díky moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musím počkat, až přijedou kucí. Já s tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vy myslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Čas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, ono rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak brcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Máme nějakou historii?

0: Z natáčení hospody v letech 96-97, to běželo, jenom připomeneme.
1: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel. A Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu. Tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
0: hrál. No prosím, co všechno nevznikne v hospodě.
1: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
0: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
1: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
0: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
1: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
0: No a první seriál má i svůj fanklub,
1: ano,
0: který vymýšlí různé věci.
1: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potměšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
0: No oni by chtěli pokračování totiž.
1: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
0: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom Karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže a jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá, to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice...
11: Milý. Vy tady mluvíte o režisérech. My máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hej, tak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a Teď asi bylo za 10 minut půl osmých, měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodnej a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím o dolci bacio languide carece mentrio prenda. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, ten mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
10: Já myslím, jiný pes.
11: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která hodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla. A ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zase přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žně začínají s předstihem i na Pelhřimovsku. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí ex-řediteli Kostkovi celkem 6 milionů. Kromě odchodného má nárok i na konkurenční doložku. Tým českých hasičů odjel na 4týdenní misi do Řecka. Během dne se nebe zatáhne a přijdou srážky nebo bouřky. Teploty ale dosáhnou na 30 stupňů. Ranní zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Se sklizní obilovin už začínají i zemědělci ve výše položených částech kraje Vysočina. Ozimé ječmeny začaly včera sít například v Rodinově na Pelhřimovsku. Předseda tamního zemědělského družstva Martin Lang říká, že kvalita zrna bude tentokrát kvůli suchému počasí nižší. Práce přitom zahájili dřív než v jiných letech.
2: Vždycky v tom hraje roli ta nadmořská výška, takže my tady máme někde od těch 500 až po 700 metrů, takže začínáme oproti ostatním později, ale co se týče jako obecně průběhu roku, tak týdny začínají určitě o týden až 14 dní dřív z důvodu počasí.
0: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým Českého rozhlasu to zjistil pomocí informačního zákona. Na odchodu tak Kostka dostal dvakrát víc než například Zdeněk Kabátek, ex-ředitel VZP, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat.
3: Nebudu k tomu poskytovat žádných věc, to toho nebudu říkat. Nás pojišťovna už nemá nic společného. Na schválu.
0: Pojišťovna je podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Její nový ředitel Ondřej Felix tvrdí, že bude ekonomicky odpovědný a konkurenční doložku nemá. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požáru.
4: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
5: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohni šíří rychle a nepředvídatelně.
4: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Příprava nové multifunkční haly v Pardubicích pokračuje. Investor má schválenou plánovací smlouvu s městem a čeká už jen na stavební povolení. Podle Petra Dětka by samotná stavba mohla začít ještě během letních prázdnin.
6: Očekáváme teďka v brzké době stavební povolení a rádi bychom do měsíce zahájili. To je velký cíl, velký sen, je to největší hokejová hala na světě a pokud se nám to podaří, tak myslím si, že na nás budou v Česku pyšní minimálně někteří fanoušci a bude následovat celý svět.
0: A prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne ve 21 hodin českého času.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou je teď 15 stupňů, v Košeticích a nebo Dukovanech 17. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Nezapomeňte na nejčerstvější jihlavskou uzavírku na Hradební a Brněnské ulici. Neprojedete tam od City Parku až po zoologickou zahradu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po 5. hodině. Dnes je 14. července. Slyšeli jste o Stalinových varhanech. Právě tento den si je připomeneme s Petrem Jungmanem v dnešním kalendáriu, a to už za chvíli. Do té doby vám zaspívají Michal Tučný nebo Věra Martinová.
1: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: 5 hodin a 12 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Červenec se nám rychle blíží do své poloviny. Máme už 14. a je tady i dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem. Dnes bude mluvit o Stalinových varhanech a taky bude řeč o nejúspěšnějším českém tenistovi, který před 25 lety vstoupil do tenisové síně slávy.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl, byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. Really? 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: 5 hodin 18 minut, posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Nejchladněji na Vysočině je v tuto chvíli v Jihlavě, v Hruškových dvorech, kde je pouze 12 stupňů. Naopak v Černovicích je v tuto chvíli už 19. Během dnešního dne postupně očekávejte příchod oblačnosti, začnou se taky tvořit lokální přehánky a taky silné bouřky. Ty může navíc doplnit silný vítr a kroupy. K večeru naopak bude srážek ubývat. Teploty ale budou velmi vysoko, dnes mezi 27 až 30 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni bude mým hostem profesor Jakub Hruška, odborník na změny klimatu. Dozvíte se, jak sucho zasahuje do života lidí v Česku a jestli právě váš bazén může zachránit svět.

Vysílání Českého rozhlasu Vysočina v dnešním dobrém ránu v 5:23 jsme vám teď dohráli skupinu Jelen, kterou už tento pátek můžete živě taky vidět v našem kraji, a to konkrétně v Jihlavě v amfiteátru od 15 hodin, kde vystoupí už tento pátek. Půjde navíc o jejich jediný samostatný koncert v našem kraji v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Tak kdybyste měli zájem si je poslechnout, určitě máte šanci. V našem kraji taky začali žně, už jste si nejspíš všimli kombajnů, které vjeli do polí v našem kraji. Zatímco někde jinde už jsou žně v plném proudu, u nás je vždy ta sklizeň o něco později, přesto ale docela brzy na to, že máme teprve 14. července. Jak suché počasí a taky horké dny v tomto měsíci ovlivní úrodu, o tom budeme mluvit v dnešním dobrém ránu. Jednak se s naším reportérem vypravíme přímo na pole a taky se na úrodu a na úroveň sklizně budeme ptát v agrární komoře. Tak poslouchejte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dohodu o narovnání kvůli rezignaci z konce letošního února uzavřela se základní školou Hradská v Humpolci její bývalá ředitelka Helena Kahunová. Své odstoupení ze začátku roku následně zpochybnila s tím, že jednala pod tlakem výpovědi bezmála 20 pedagogů a ve prospěch dětí. Podle uzavřené dohody dostane Kahunová kompenzaci 370 tisíc. V Česku ubyla plocha pro pěstování zeleniny o zhruba 4%. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že klesla meziročně na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské teď začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle ní zatím dobré. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin českého času obnoví blokádu íránských přístavů. Informovalo o tom Po dní volna pokračuje desátou etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matyáš Vacek. A ještě přidáme počasí, během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky. Nebo i bouřky, ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubude. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni. Aktuální hodnoty se na teploměru pohybují kolem 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji Vysočina. Dobře dojeďte i vy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5:36, vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Aleš Cibulka byl včera dopoledním hostem. Kolega Joža Kolář se ho zeptal taky na to, jak tráví dovolenou. Odpověď uslyšíte už za několik minut.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Léto je časem dovolených, no a jak nejraději tráví tu svoji Aleš Cibulka? Na to se ho zeptal ve včerejším dopoledním rozhovoru Joža Kolář.
1: No, kdybyste se zeptal před 16 lety, řeknu vám to takhle přesně, před rokem 2010, tak vám řeknu, že na Vánoce jsme tradičně s Michalem byli v Dominikánské republice, kam jsme vždycky na Vánoce a na Silvestra odlétali za naší kamarádkou, která se tam vdala, a že se zhruba v tuhle tu dobu chystáme na 3 týdny na naší milovanou Ibizu, kterou jsme si zamilovali, Středomoří, Španělsko, tenhle ten malebný ostrůvek, kde na jedné straně je hodně živo a je to místo těch největších diskoték a setkávání lidí z celého světa, na straně druhé místo nádherné přírody a klidu. Jenomže přišel rok 2010, rodná hrouda zavolala a my jsme si po hledání pořídili v Máchově kraji, nedaleko Máchova jezera, 200 let starou roubenku. Konkrétně v loni jsme slavili 222. narozeniny. Roubenka se nám zalíbila a my, protože oba dva jsme byli z rodin, které měly chalupu, takže to byly takové ty víkendové odjezdy, práce na zahradě, zemdlení, kdy všichni unavení prací se v neděli večer vraceli do města, ale v roubence jsme našli zalíbení v naší nádherné zahradě a všichni kolem nám říkali, hele, to je tak, jako to měl každý, to vás přestane bavit prostě, protože vy jste typičtí kavárenčtí povaleči, a vždycky jsme říkali, když někdo se stěhoval na venkov, jsme říkali, co tam budete dělat, to budete jako sledovat západ slunce nebo tam pěstovat brambory, co tam budete dělat. Dneska jsme tam. Dneska jsme tam. Jakýkoliv návrat do Prahy a do velkoměsta vždycky několikrát zvažujeme, jestli nám to opravdu stojí za to. Zamilovali jsme se do toho, takže dovolená. Na začátku to bylo tak, že jsme opravdu na tu Ibizu jeli, jako každý rok, a na pláži jsme si dlouze povídali o tom, jak to teď musí být úžasný na zahradě. Že vlastně celý to jaro to pipláte, připravujete, sázíte, sejete, opečováváte, a v létě, kdy vám to má vlastně vracet nejenom ty plody, ta zahrada, ale i ten klid a to soukromí, tak jsme mizeli. Takže jsme říkali, ne, tak to je jako ne, příští rok tam zůstaneme. Takže opravdu mizíme do nedalekého Máchova kraje, na tuhle tu zahradu, na naší roubenku, podnikáme výlety po okolí a opravdu si vychutnáváme klidu jenom s naším pejskem a likvidujeme se takovými těmi klasickými zahradními pracemi, které už místní nenávidí. Kdyby bylo na mě, tak já zahradu sekám 2x týdně.
0: Dnes po 11. hodině si bude na Českém rozhlase Vysočina Ivana Víznerová povídat s profesorem Jakubem Hruškou, odborníkem na změny klimatu. Dozvíte se, jak sucho zasahuje do života lidí v Česku a jestli právě váš bazén může zachránit svět. Yeah.

0: 5 hodin 46 minut a posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Probouzíme se dnes do rána, kde jsou poměrně vysoké teploty, například v Nedvězí je 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 16, ale jsou místa, kde i chladněji, například v Jihlavě stále pouze 12, 13 stupňů má pak Bystřice nad Prnštejnem nebo Velké Meziříčí. Přes den ale bude hodně teplo, očekáváme teploty mezi 27 až 30 stupni, ovšem postupně se zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo bouřky, ty můžou být i silné, objeví se v nich silný nárazový vítr a nebo kroupy. K večeru potom srážek ubude.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin a skoro 51 minut. Jak se naše makovičky zdraví? A jsou podle nich pozdravy důležité? Na to jsme se jich zeptali.
2: Makovičky.
3: Proč se lidé mezi sebou zdraví?
4: Trvala dost.
5: Abych se pozdravili hezky a řekli hezky dobrý den.
6: Aby si mohli spolu povídat a byli spolu kamarádi.
7: A byli slušní.
8: Protože kdyby jsme nemluvili, tak bychom se třeba nemohli na něčem domluvit.

0: Ten druhý by to neřekl.
1: A jak můžeme pozdravit kamaráda?
2: Ahoj.
3: Jak se máš?
0: Nebo čau, čau, džus, bus, autobus.
2: Čau.
0: Dobré ráno.
3: Když přijde na hřiště a někdo tam je, tak řeknu ahoj, budeme si spolu hrát.
0: Čau, kámo.
2: Ahojky.
1: A když já půjdu odsud pryč, tak co mi řeknete?
4: Na sebe za mnou.
1: Proč mi neřeknete nazdar?
0: To si říkají jen chlapové někdy.
5: Proč je to neslušný? Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V kraji by mohlo přibýt koupacích biotopů. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. V Maďarsku schválili ústavní dodatek k odvolání prezidenta. Ten ho musí podepsat. Během dne se nebe zatáhne a přijdou srážky nebo bouřky. Teploty ale dosáhnou na 30 stupňů. Aktuality z regionu, domova i světa vám přináší Tomáš Kolátor. Dobré ráno. Obliba koupání v biotopech roste. Jde o místa, kde se k čištění vody používá bakterií a kořenů rostlin. O jejich zbudování v současné době v kraji uvažují například v Polné nebo Brtnici. Zatím v kraji fungují 3 takovéto plochy. V Třešti, Jemnici a Zvoli na Žďársku.
3: Podle hygieniků se nedá jednoznačně říct, jestli jsou ke koupání vhodnější biotopy nebo chemicky ošetřované bazény a koupaliště. Vždy záleží na jednotlivcích, na jakou formu čištění vody jsou citlivější, jestli na řasy a bakterie nebo na chlor. Každý provozovatel biotopu navíc musí dělat pravidelné odběry vzorků vody, aby byla zaručená jejich nezávadnost. František Jirků, Český rozhlas.
2: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
4: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který mimo jiné otevírá cestu k odvolání prezidenta Tamáše Šuoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Premiér Péter Maďar po dubnových volbách Šuoka opakovaně vyzýval k rezignaci a označoval ho za loutku bývalého režimu Viktora Orbána.
5: Prezident podle Maďara musí dodatek podepsat do 5 dnů.
6: Jsou jen 2 možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše sám.
5: Součástí dodatku je také vznik nového úřadu pro boj s korupcí nebo omezení mandátu poslanců na 12 let. Opoziční Fidesz hlasování bojkotoval. Už dříve změny označil za konec demokracie. Novelu kritizovala také lidskoprávní organizace Helsinský výbor. Připustila ale, že po letech vlády Fidesu nemusí existovat jiné nástroje, jak obnovit fungování právního státu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Ruští moderní 5 bojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního 5 boje a Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní 5 bojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
1: Počasí.
2: Nejprve aktuální teploty. V Jihlavě teď teploměr ukazuje 12 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Přibyslavi 16. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nemáme hlášené žádné nehody v regionu, nezapomeňte v Jihlavě na uzavírku v úseku od City Parku až po zoologickou zahradu. Silničáři tam budou pracovat do konce měsíce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré úterní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 6. hodině. Jak vznikala kniha pohádek pro děti? Taky to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od herečky Marie Doležilové. Podrobnosti a taky takové menší lákání na dnešní rozhovor po 13. hodině v našem vysílání vám nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.
7: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ho, ho.

kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: 6 hodin a 11 minut vy posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Prozatím se probouzíme do jasného a také slunečného dne, ale to se změní. Dnes po 13. hodině budeme vysílat pořad Alex a host, no a tentokrát bude dnešním hostem Alex Minářové herečka Marie Doleželová. Dozvíte se například i to, jakým způsobem k ní přichází náměty pro její knihy.
1: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
0: Celý rozhovor s Marií Doleželovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Už za chvíli se vrátíme opět k počasí. Mluvit o tom budeme v té souvislosti, že do našeho kraje dnes dorazí silné bouřky. Do té doby bude zpívat Helena Vondráčková.

0: 6:16, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, dospívala Helena Vondráčková.
1: Počasí.
0: Nejtepleji v kraji je v tuto chvíli v Černovicích, kde už teď krátce po 6:45 naměřili 19 stupňů, teplo je taky v Nedvězí, kde je 18. O poznání chladněji je ale například v Jihlavě, kde je 12, nebo v Bystřici nad Pernštejnem, případně i ve Velkém Meziříčí, kde je v tuto chvíli 13 stupňů Celsia. I když se zatím probouzíme do slunečného rána, tak během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit velmi silný vítr a taky kroupy. K večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou ale vysoko, a to mezi 27 až 30 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledně bude mým hostem profesor Jakub Hruška, odborník na změny klimatu. Dozvíte se, jak sucho zasahuje do života lidí v Česku a jestli právě váš bazén může zachránit svět.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme 6 hodin a 21 minut. Zhruba stovka hasičů zasahovala u včerejšího požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Budova se zřítila a na místo tak musela přijet těžká technika. Plameny a kouř byly vidět zdaleka. Vedení města doporučilo lidem nevětrat. Škoda bude v desítkách milionů korun.
1: Sklad v areálu ve Stankovského ulici začal hořet kolem 5:30 ráno. Místní obyvatelé viděli kouř z dálky, jak popisuje jeden z nich.
2: A ty plameny tady jaký byly? To jsem viděl ráno.
1: Chodníky u areálu byly uzavřeny policejními páskami, i přesto se někteří z místních přišli podívat blíž.
3: Hořela hala, jsem teď přišel. No, bydlím asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad.
1: Zasahovalo tady kolem 20 požárních jednotek. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4, říká jejich středočeská mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
4: My jsme v 5:30 ráno přijali oznámení o požáru skladovací haly, vlastně tady v Čelákovicích, s tím, že bylo hned při tom oznámení řečeno, že je to sklad elektrokoloběžek, tím pádem jsme vlastně okamžitě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký kouř viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na třetí. Tím pádem zase zamířili další jednotky. Když jsme přijeli na místo, tak hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala, tím pádem nebyl zásah možný zevnitř a šlo to pouze zvenčí.
1: Vy jste povolali i pásové rypadlo ze zbyrohu, tak k čemu ho vlastně používáte?
4: Co se dá říct, že je to jak zobák, takový širší, který vlastně bude trhat tu konstrukci, bude jí dávat vlastně z jednoho místa na druhý a vlastně na tom místě, kde bude ta roztržená konstrukce, tak to budou hasiči důkladně prolévat vodou, aby tam nemohlo být nějaké skryté ohnisko a nedošlo znovu k rozhoření požáru.
1: Vedení Čelákovic obyvatelům doporučilo nevětrat, potvrzuje starosta Josef Pátek z ODS.
5: My jsme obyvatele ráno informovali SMS-kou a všemi dostupnými kanály. Zároveň hasičský záchranný sbor využil mobilní sítě a informoval obyvatele.
1: Požár podle hasičů způsobil škodu za desítky milionů korun. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.

Léto na devíti skalách. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých hodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Letní kinohraní začne v jihlavském kině Dukla. Filmový a hudební program je v promítacích sálech na ulici Jana Masaryka rozložený do 4 prázdninových střed. Nejdříve uvede kino film pro děti, následně kultovní žánrové filmy a poté se venku uskuteční hudební představení. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v Paříži. Dopoledne se akce na bulváru Champs-Élysées zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Čeští fotbalisté odehrají říjnový zápas Ligy národů ve španělském Oviedu. Duel s úřadujícími evropskými šampiony je čeká na stadionu pro přibližně 30 tisíc diváků. Národní tým o tom napsal na sociální síti X. Reprezentaci čekají v elitní skupině A Ligy národů vedle Španělska ještě Anglie a Chorvatsko. A přidáme k tomu předpověď počasí, v Humpolci teď mají 17 stupňů, náměšť nad Oslavou hlásí 18. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky, nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy, k večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné vážné nehody v kraji Vysočina. Regionální úsek dálnice D1 je taktéž plynulý.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin a 36 minut. Jedna z nejvytíženějších silnic v Jihlavě je od včerejška uzavřená. Silničáři tam zahájili rozsáhlou opravu povrchu vozovky. Jaké změny uzavírka průtahu přinese řidičům i městské dopravě, to řekneme v naší reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Dobré úterní ráno s Českým rozhlasem Vysočina v 6 hodin a skoro 39 minut. Řidiči v Jihlavě čelí dopravním komplikacím. Začala totiž rozsáhlá oprava hlavního průtahu městem. Silničáři uzavřeli úsek od křižovatky u City Parku až ke vjezdu do zoologické zahrady, kde frézují povrch silnice, na který pak položí novou vrstvu asfaltu. Omezení se týká nejen aut, ale taky cestujících městskou hromadnou dopravou.
1: Na křižovatce ulic Znojemská a Hradební teď stojí zábrany. Za nimi už několik pracovníků v reflexních vestách frézuje ten povrch vozovky, a na který pak budou pokládat nový asfalt. Řidiči místem neprojedou a musí využívat objízdné trasy. Podobně jako Martin Diviš.
2: Musel jsem se otočit, bohužel teda jako odluk, protože jsem si to samozřejmě neuvědomil, jsem ráno věděl, že je to zavřený, jsem to otočil, ale jak jsem řekl, já to prostě neomezuje. Si myslím, že ty lidi tady ani ve městě nejsou, já s tím jako souhlasím.
1: Hlavní průtah Jihlavou kraj opravuje proto, aby jej následně na konci roku mohl předat městu, vysvětluje sociálně demokratický náměstek hejtmana Vladimír Novotný.
3: Protože samozřejmě města vyžadují, aby to nějakou dobu vydrželo minimálně, aby těch 10 let do toho nemuseli sáhnout, nemuseli nějakým způsobem udržovat a utrácet městské rozpočty, takže proto se provedla diagnostika, přestože to na povrchu vypadá, že ta silnice je dobrá, tak úplně tak, aby vydržela to, co je požadováno od měst, tak to tak není, proto se to musí opravit.
1: Silničáři budou průtah opravovat postupně v několika etapách.
3: Ta první etapa je vlastně ta nejdůležitější, bude až po část Hradební a odbočka vlastně do zoologické zahrady. Pak na to naváže druhá, která bude vlastně od té odbočky na zoologickou zahradu a bude se opravovat vlastně ke křižovatce k Tesku.
1: Uzavírka se dotkne nejen řidičů, ale i městské hromadné dopravy. Ta nebude obsluhovat zastávky City Park, zoologická zahrada, Brněnský kopec a také zastávky na Kosovské ulici. Pokračuje primátor města Petr Ryška z ODS.
4: Doprava je vedená trošku jinak, vlastně jsou objízdné trasy, například linka B nebude zajíždět ani na Masarykovo náměstí. Samozřejmě ty komplikace jsou veliké, ale snažíme se domluvit s krajem, aby dáváme mu různé připomínky, aby ty komplikace byly pro obyvatele Jihlavy co nejmenší.
1: Veškeré práce na opravě průtahů by měly být hotové do konce prázdnin. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 46 minut a vy posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Zatím se probouzíme do rána, ve kterém převážně svítí slunce. Teploty teď v kraji se pohybují od 19 do 12 stupňů. Nejtepleji je v Černovicích, nejchladněji prozatím v Jihlavě nebo třeba i v Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Přes den ale očekáváme rozhodně přibývání oblačnosti. Začnou se taky tvořit lokální přehánky a bouřky, které může doplnit i silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou ale dnes poměrně vysoko, mezi 27 až 30 stupni Celsia.

0: Řekni fór.
1: Hele, a tenhle znáš, potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého, tak co, jak jde život?
2: No, ani se neptej. Je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žněna ve Vysočině postupují nejrychleji na Třebícku, sklízí se ale zatím pouze ječmen ozimí. Na odchodnou dostane ex-ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Kostka celkem 6 milionů. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý ředitel největší zdravotní pojišťovny v zemi Kabátek. Tým českých hasičů odjel na 4týdenní misi do Řecka. Během dne se zatáhne a přijdou srážky nebo bouřky, teploty ale dosáhnou na 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Skoro třetina ozimého ječmene na Vysočině už je sklizená. Z hektaru zemědělci zatím odvezli v průměru 6,5 tuny obilí. Loni byl hektarový výnos v kraji zhruba o 150 kg vyšší. Vyplývá to z dat krajské agrární komory.
2: Farmáři zatím sklízí především na Třebíčsku. V ostatních okresech Vysočiny jsou žně na počátku. Stejně tak z polí odváží pouze ozimý ječmen. Jiné obiloviny nebo řepku ještě sklízet nezačaly. Podle dat ministerstva zemědělství patří Vysočina k regionům s nejpomalejším postupem sklizně. Například v Jihomoravském kraji už zemědělci sklidili zhruba polovinu polí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: A na žně v Rodinově u Kamenice nad Lipou se podíváme v reportáži před 7:30. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému řediteli Davidu Kostkovi celkem 6 milionů korun. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka rezignoval letos ke konci dubna. Český rozhlas už informoval, že má nárok na 3 milionové odchodné. Nově redakce získala pomocí informačního zákona Kostkovu smlouvu, podle které měl i 3milionovou roční konkurenční doložku. Podle mluvčího pojišťovny ministerstva vnitra Martina Bačkovského nové vedení jedná úsporněji.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
0: Kostka se k záležitosti vyjádřit odmítl a odkázal na tiskový odbor pojišťovny. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požáru.
4: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
5: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohně šíří rychle a nepředvídatelně.
4: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti, pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
0: Příprava nové multifunkční haly v Pardubicích pokračuje. Investor má schválenou plánovací smlouvu s městem a čeká už jen na stavební povolení. Podle Petra Dětka by samotná stavba mohla začít ještě během letních prázdnin.
6: Očekáváme teďka v brzké době stavební povolení a rádi bychom do měsíce zahájili. To je velký cíl, velký sen, je to největší hokejová hala na světě a pokud se nám to podaří, tak myslím si, že na nás budou v Česku pyšní minimálně někteří fanoušci a bude následovat celý svět.
0: A prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zas ovládli poslední dva vzájemné duely. Utkání v Dallasu začne ve 21 hodin českého času.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je teploměr na 15 stupních, Dukovany nebo Telč hlásí 16. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy, k večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Moravskými Budějovicemi stojí na silnici porouchané auto. Projíždějte kolem opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno všem, kteří jste si krátce po 7. hodině naladili Český rozhlas Vysočina. Nízké porosty, horší kvalita a taky menší výnosy. Tak by se zatím dali shrnout žně na Vysočině. Ty už teď začínají i ve výše položených oblastech kraje. Na pole u Rodinova na Pelhřimovsku se podíváme už za několik minut v reportáži.
8: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: 7 hodin, 11 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Červenec se nám rychle blíží do své poloviny, dnes už máme 14. A je tady kalendárium s Petrem Jungmannem, dnes se bude mluvit o Stalinových varhanech a taky bude řeč o nejúspěšnějším českém tenistovi, který před 25 lety vstoupil do tenisové síně slávy.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
4: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
3: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
5: Really?
3: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: Už takto brzy ráno, krátce po čtvrt na 8, jsou teploty na některých místech dost vysoko. 20 stupňů teď mají v Počátkách, v Černovicích nebo v Moravských Budějovicích. To naopak v Jihlavě je zatím pouze 14 stupňů. I když teď máme ještě poměrně slunečné počasí, tak se během dne bude postupně zatahovat a začnou se tvořit taky lokální přehánky nebo bouřky, které můžou být i velmi silné. Doplní je silný nárazový vítr anebo kroupy. K večeru pak srážek i bouřek bude ubývat. Teploty přes den 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni bude mým hostem profesor Jakub Hruška, odborník na změny klimatu. Dozvíte se, jak sucho zasahuje do života lidí v Česku a jestli právě váš bazén může zachránit svět.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7:24 posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Kombajny zatím v kraji vyrážely do polí hlavně na Třebíčsku. Teď už žně začínají i v místech s vyšší nadmořskou výškou. Včera poprvé začaly sít ozimé ječmeny, například v Rodinově u Kamenice nad Lipou.
1: Dobrý den! Vy už tady máte krásný chládek.
2: No, tady musí být, no.
1: Takže dneska už je to pohodička takhle v kombajnu.
2: V 512 byl hic a dneska už ta klimatizace a moderní technologie už jsou dobrý.
1: Já teď v kabině kombajnu nedaleko Rodinova na Pelřimovsku sedím s
2: Janem Plášilem. Dneska jsme začali, no, zkoušíme, jestli to je dobrý. Úplně dozrálý není, ale se hlásí nějaký bouřky, tak radši jsme do toho vjeli. Něco posekli, no, aby nám to nevymlátili zase krouby.
1: My jsme teď dojeli na okraj pole, kde na mě na strništi čeká předseda Martin Lang.
3: Dneska jsme jeli do ozimých ječmenů teda, takže nám začínají žně v podstatě tady na Vysočině u Rodinova.
1: Je to o trošičku třeba později než v některých jiných oblastech asi?
3: Vždycky v tom hraje roli ta nadmořská výška, takže my tady máme někde od těch 500 až po 700 metrů, takže začínáme oproti ostatním později, ale co se týče jako obecně průběhu roku, tak ty žně začínají určitě o týden až 14 dní dřív z důvodu počasí letošní.
1: Čili jindy by se začínaly až třeba koncem července?
3: Většinou se začínalo tady po tom 22. samozřejmě vzhledem k nějakému asi vývoji klimatu posledních let. Už teď ty začátky míváme potom 17. 18. červenci, ale letos je to asi rekordní čas teď skoro.
1: Obilí je zralé, krásně zlaté, ale nepříliš vysoké.
3: Bohužel pro nás je nepříliš vysoké, takže na slaní slámy bude méně. Je to zase zdůvodněné tím dlouhodobým suchem, které bylo z jara.
1: A kvalita?
3: Kvalita si myslím, že dobrá nebude, protože jak bylo před tou bouřkou, bohužel byly ty 4 dny teplý, kdy tady byly ty 40, i tady skoro, teda ne úplně tady, tak si myslím, že to zrno hodně uschlo, ta objemová hmotnost bude nízká, takže tušíme, že ta kvalita nebude úplně dobrá.
1: Ozimý ječmen letos na Vysočině zemědělci zasili na 14 tisících hektarů. Sklizená je zatím zhruba třetina, z toho je většina na Třebíčsku. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Dopady sucha a nedostatek vody v krajině budeme podrobněji probírat taky dnes po 11. hodině. Hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina bude odborník na klima, profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: a zelí. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské teď začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle ní zatím dobré. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes míří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Iránu. Podle velitelství tím dál oslabili iránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin českého času obnoví blokádu iránských přístavů. Informovalo o tom Centcom. Ve žlutém trikotu pro vedoucího závodníka Tour de France zahájí druhý týden závodu Tadej Pogačar ze Slovinska. Soutěž bude po dni volna pokračovat desátou etapou dlouhou 166 kilometrů. Ve francouzském Středohoří čeká na účastníky celkem 7 horských prémií. Nejlepší stryja českých účastníků Matyáš Vacek je po 9 etapách na 24. pozici se 17-minutovým odstupem. A ještě počasí, během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni. Aktuální hodnoty se na teploměru pohybují kolem 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Porouchané vozidlo máme hlášené u odbočky na Lukov mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Moravskými Budějovicemi. Tak tam dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 7:35, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, to se dozvíte už za chvíli od Martina Písaříka. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 7 hodin 44 minut, vy posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A už v tuto dobu máme v našem kraji poměrně vysoké teploty. Po 20 stupních nám hlásí Moravské Budějovice, Černovice, Počátky. Teplo je ale taky třeba v Nedvězí 19 nebo v Havlíčkově Brodě 18 stupňů. Nejchladněji zatím stále v Jihlavě, kde je pouze 14. I když ještě v našem kraji v tuto chvíli můžete vidět slunce, tak během dnešního dne se bude postupně zatahovat a začnou se tvořit lokální přehánky anebo i bouřky, které mohou být velmi silné. Doplnit je může silný vítr nebo krupobytí. K večeru pak bude srážek i bouřek obývat. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: 7 hodin 49 minut, to byla PH ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, kde právě teď posloucháte Dobré ráno. Jak se naše makovičky zdraví a jak jsou podle nich pozdravy důležité? Na to jsme se zeptali.
1: Makovičky.
2: Proč se lidé mezi sebou zdraví?
3: Hladost.

0: a byli slušní, protože kdyby jsme nemluvili, tak bychom se třeba nemohli na něčem domluvit.
1: Kdyby jsme nepozdravili, tak by to nebylo slušné.
2: A kdyby jsme nezdravili a ten druhý by řekl dobrý den, tak by to nebylo hezký, kdyby ten druhý by to neřekl.
3: A jak můžeme pozdravit kamaráda?
4: Ahoj.
5: Jak se máš?
6: Nebo čau, čau, džus, bus, autobus.
7: Čau.
6: Dobré ráno.
8: Když přijdu na hřiště a někdo tam je, tak řeknu ahoj, budeme si spolu hrát.
9: Čau, kámo.
10: Ahojky.
3: A když já půjdu odsud pryč, tak co mi řeknete?
11: Na sebe zdarnou.
3: Proč mi neřeknete nazdar?
2: To se říká jen chlapové někdy.
12: Proč je to nešušný?
13: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. Koupaliště na Vysočině mají podprůměrný začátek prázdnin. Poslanci v Maďarsku schválili ústavní dodatek k odvolání prezidenta. Ten ho musí podepsat. Během dne se nebe zatáhne a přijdou srážky nebo bouřky. Teploty ale dosáhnou na 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
4: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Podprůměrnou návštěvnost hlásí po první čtvrtině prázdnin koupaliště a biotopy na Vysočině. Může za to chladnější počasí, které na přelomu června a července vystřídalo předchozí vysoké teploty. Například do biotopu Malvíny se od jeho letošního otevření přišlo vykoupat okolo 7000 lidí, uvedl lidovecký starosta Vladislav Hink.
5: Doufám, že teď se to počasí zase trošku teplotně umoudří a bude takový jako letní. Do 30 stupňů, voda pěkná na koupání.
2: Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který mimo jiné otevírá cestu k odvolání prezidenta Tamáše Šuoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Premiér Péter Maďar po dubnových volbách Šuoka opakovaně vyzýval k rezignaci a označoval ho za loutku bývalého režimu Viktora Orbána.
6: Prezident podle Maďara musí dodatek podepsat do 5 dnů.
7: Jsou jen dvě možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše sám.
6: Součástí dodatku je také vznik nového úřadu pro boj s korupcí nebo omezení mandátu poslanců na 12 let. Opoziční Fides hlasování bojkotoval. Už dříve změny označil za konec demokracie. Novelu kritizovala také lidskoprávní organizace Helsinský výbor. Připustila ale, že po letech vlády Fidesu nemusí existovat jiné nástroje, jak obnovit fungování právního státu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
8: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Francie a Španělska čeká semifinále mistrovství světa. V Dallasu začne úvodní boj o postup do finále ve 21 hodin českého času. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla včera po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
9: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
8: Počasí.
2: Třebíče je právě teď 16 stupňů, v Černovicích nebo počátkách 20. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubude. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Nezapomeňte na uzavírku v Jihlavě mezi obchodním domem City Park a zoologickou zahradou. Práce tam potrvají 2 týdny.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Krátce po 8 hodině posloucháte dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaku doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Co vše obnáší, tak o tom budeme v našem vysílání mluvit za 15 minut.
10: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin a 12 minut. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Letošní žně začínají dříve i ve výše položených částech Vysočiny. Je to pro zemědělce dobrá zpráva nebo naopak? Už za chvíli si o tom budu povídat s prezidentem Agrární komory České republiky Janem Doležalem. Krátce po předpovědi počasí, která nás čeká po písničce od Jany Kratochvílové tady u nás na Českém rozhlase Vysočina. Už

0: 8 hodin a 17 minut, vy posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty se na většině stanic v našem kraji už teď po ránu přehouply přes 20 stupňů. Nejtepleji je v Počátkách nebo ve Vatině, kde už je dokonce 22. Přes den dnes bude přibývat oblačnost a začnou se tvořit lokální přehánky, ze kterých pak budou vznikat i bouřky, které mohou být velmi silné. Bude je doprovázet silný vítr nebo krupobytí. K večeru pak těchto srážek bude ubývat. Teploty dnes 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospívala Kateřina Marie Tichá. Letošní žně se pomalu začínají rozbíhat i ve výše položených oblastech. Podle zemědělců je to o něco dříve než v jiných letech, a to kvůli počasí. V telefonickém spojení jsme teď s prezidentem Agrární komory České republiky Janem Doležalem. Dobré ráno.
1: Dobré dopoledne.
0: Už začaly žně skutečně všude napříč republikou?
1: Dá se tak říci, obvykle řekněme, máme největší zpoždění v Karlovarském kraji, který je nejmenší a kde je zároveň poměrně velká nadpůměrná nadmořská výška. Začíná se v Jihomoravském kraji, ale myslím, že dneska i na Vysočině uvidíte určitě kombajny v akci.
0: Vy jistě už znáte i nějaké první výsledky, tak jak to vypadá s výnosy a jsou mezi regiony velké rozdíly?
1: Určitě rozdíly regionálně budou. Velkým, řekněme, dělícím prvkem letošního roku je množství srážek. Měli jsme opravdu minimum srážek, zejména v březnu, dubnu. Některé regiony měly prakticky nulové srážky, někde alespoň trochu zapršelo. Trošku nás potom, řekněme, zachránili ze srážky na přelomu května, června. Na druhou stranu zase potom přišlo na konci června, řekněme, extrémně vysoké teploty, které určitě také nepřispěly k tomu celkovému sklizenému množství nebo k těm výnosům. A co se týká výnosů, tak zatím to, co je sklizeno po republice, je to nějakých 15% obilovin, tak je pod průměrem, se pohybujeme někde kolem 5,5 tun hektaru obecně obilovin, což je bohužel horší než výrazně v loňském roce a horší než dlouhodobý průměr.
0: V některých oblastech si zemědělci taky stěžují na nízké porosty. Hrozí kvůli tomu například i nedostatek slámy?
1: Přesně tak, to bude asi jeden z těch největších problémů letošního roku, kdy samozřejmě se to jednak váží na některé dotační tituly, respektive požadavky, které musí zemědělci splnit. My už v současné době jednáme s ministerstvem zemědělství, aby třeba u takzvaných ekoschémat, kde je právě zapravení organické hmoty do půdy, byla pro letošní rok určitá úleva. No a samozřejmě je to problém obecně pro chovatele dojeného skotu nebo obecně tady pro chovatele hospodářských zvířat, protože tady zkrátka prostě bude chybět stalivo.
0: O letošní sklizni jsme mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina s prezidentem Agrární komory České republiky, panem Janem Doležalem. Já vám děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky děkuji, hezký den.
0: Dopady sucha a nedostatek vody v krajině se budeme podrobněji zabývat taky po 11. hodině. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina bude odborník na klima, profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Gul de Vata.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze, odbavovací halu vyklízejí. Metrolinky C kvůli tomu stanicí jen projíždějí. Nástupní zastávka Airport Expressu je v Opletalově ulici. Letní kinohraní začne v jihlavském kině Dukla. Filmový a hudební program je v promítacích sálech na ulici Jana Masaryka rozložený do 4 prázdninových střed. Nejdříve uvede kinofilm pro děti, následně kultovní žánrové filmy a poté se venku uskuteční hudební představení. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu

0: Duel s úřadujícími evropskými šampiony je čeká na stadionu pro přibližně 30 tisíc diváků. Národní tým o tom napsal na sociální síti X. Reprezentaci čekají v elitní skupině A Ligy národů vedle Španělska ještě Anglie a Chorvatsko. A přidáme předpověď počasí, v Humpolci teď mají 21 stupňů, v Novém Rychnově 20. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky. Nebo i bouřky, ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubude, teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku pozor, mezi Lukavcem a Čáslavském je na silnici sražená zvěř. Opatrně pak i na 151. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. V odstavném pruhu tam stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: V 8 hodin a 36 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Voda je spíše zelená a může být i zakalenější než na běžných koupalištích. Přesto obliba biotopů v kraji roste a v budoucích letech by jejich počet mohl i vzrůst. Proč? Tak o tom budeme mluvit už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.

0: 8:41 jsme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dohráli skupinu Olympic. Obliba koupání v takzvaných biotopech na Vysočině roste. O jejich zbudování v současné době v kraji uvažují například v Polné nebo Brtnici. Jde o místa, kde se k čištění vody používají bakterie a kořeny rostlin. Zatím v kraji fungují 3 takové plochy. Biotop v Třešti na Malvínách otevřeli už před 10 lety.
1: Po kolena ve vodě a pomalu se osvěžuje paní Jana, která na Malvíny přijela se svojí vnučkou.
2: Vnučka má trošku problém s chlorovanou vodou, takže jezdíme sem tady do tohoto přírodní a moc se nám tady ale líbí.
1: Je tady i s kamarádkou Anou.
3: Sice studená voda, ale to nevadí. A je to čistá, tady vlastně to průtokový docela, jo.
1: Třeba chemická úprava vody nebo nějaké bazény s chemií?
3: Ne.
1: Tam vůbec nechodíte?
3: Ne.
1: Když se projdu vodou, tak je trošinku kloužou nohy.
4: Ta řasa, která tam teď je, tak je to tím, že teď týden bylo škaredý počasí, nechodili nám lidi, oni nám ty lidi samozřejmě s tím pomůžou. Pro nás paradoxně je lepší, když chodí hodně lidí, protože ta voda se dostává snadněji k těm skimrům a může se i líp čistit.
1: Lidovecký starosta Ladislav Hink.
4: Část té vody se čistí přes bakterie, to jsou tady tyhle ty dvě nádrže, oni jsou tam takový plastový špony. A ta druhá, ta nám roste tamhle zatím, to je vlastně, to jsou rostliny.
1: Náklady na biotop, co se týče úpravy vody a energií, ročně přesahují 400 tisíc korun.
4: Mnoho lidí nám říká, že ta voda je zelená, ale to je odlesk vody, protože ta folie je zelená.
1: Podobné zkušenosti jako v Třešti mají také provozovatelé dalšího biotopu na Vysočině, v Jemnici. Podle hygieniků se nedá říct, jestli je ke koupání vodnější biotop nebo chemicky ošetřované bazény. Vždy záleží na jednotlivcích, co jim víc vyhovuje. Každý provozovatel biotopu navíc musí dělat pravidelné odběry vzorků vody. František Jirků, Český rozhlas.
5: Léto na přírodním koupališti v Třešti. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 47 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Jak dnes bude, to nám řekne meteorolog Petr Minstr. Já vás vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ty teploty jsou teď asi na Vysočině už většinou nad 20 stupni, je to tak?
2: Ano, ty teploty jsou opravdu na celém kraji, dokonce až do 24 stupňů, zatímco minimální hodnoty byly mezi 18 a 12 stupni v tom širokém rozmezí. Takže vlastně už vzestup o 10 stupňů, dnes k nám bude proudit teplejší vzduch, ale také vlhký a očekáváme přehánky a bouřky. Nicméně zatím je to počasí bez srážek, sice je oblačnost zvětšená v té jižní a západní části, na severu, na východě tím velice slunečno. To je taková přechodná záležitost, té oblačnosti ještě během rána dopoledne bude poměrně málo, ale v odpoledních hodinách se začnou tvořit kupy, ze kterých můžou vypadávat už přehánky, vytvoří se také bouřky. Zpočátku odpoledne to budou spíše izolované oblasti, nicméně směrem do večera se ty srážky budou slévat spíše do větších celků a v noci už čekáme déšť v podstatě na celém území a to až do toho rána. Mezi těmi srážkami se mohou vyskytovat také nebezpečné jevy, zejména to můžou být přívalové srážky. Pardon. Také v odpoledních a podvečerních hodinách se můžou vyskytnout kroupy, to bude spíše opravdu lokální záležitost, a také nárazy větru, takže určitě si dávejte pozor, pod jakým mrakem se zrovna nacházíte. Teploty do té doby vystoupí ale poměrně vysoko, 27 až 30 stupňů, pravděpodobně na Třebíčsku by to mohlo být i lehce přes 30. Vítr bude zpočátku slabší východních směrů, ale právě v těch okolí přeháněk a bouřek může výrazně zesílit.
0: Počasí nám předpověděl a taky před dnešními bouřkami varoval meteorolog Petr Minstr. My vám děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Po 9. hodině se na vás na Českém rozhlase Vysočina těší už kolegyně Ivana Víznerová. My se uslyšíme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina opět zítra po 5. hodině ráno.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vído, řekni fór.
1: Hele, a tenhle znáš, potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého, tak co, jak jde život?
2: No, ani se neptej. Je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvůli anonymní hrozbě bombou je na hlavním nádraží v Praze zastavený vlakový provoz i magistrála. Žně začínají s předstihem i na Pelhřimovsku. Spojenci Ukrajiny chtějí posílit dodávky systému protivzdušné obrany. Během dne se nebe zatáhne a přijdou srážky nebo bouřky. Teploty ale dosáhnou na 30 stupňů. Na řadě jsou krátké zprávy, připravil je Tomáš Kolátor. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze. Informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala. Na místo míří pyrotechnik. Provoz vlaku je zastavený a metro stanici jen projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je od 8:45 v obou směrech uzavřená Wilsonova ulice, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Toto dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny. Tímto prosíme motoristy a všechny ostatní, aby se hlavnímu nádraží a Wilsonově ulici vyhnuli.
0: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Se sklizní obilovin už začínají i zemědělci ve výše položených částech kraje Vysočina. Ozimé ječmeny začaly včera sít například v Rodinově na Pelhřimovsku. Předseda tamního zemědělského družstva Martin Lang říká, že kvalita zrna bude tentokrát kvůli suchému počasí nižší. Práce přitom zahájily dřív než v jiných letech.
3: Vždycky v tom hraje roli ta nadmořská výška, takže my tady máme někde od těch 500 až po 700 metrů, takže začínáme oproti ostatním později, ale co se týče jako obecně průběhu roku, tak týdny začínají určitě o týden až 14 dní dřív z důvodu počasí.
0: Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
4: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
5: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50. Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
6: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
5: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
8: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
7: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí ke konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je aktuálně 20 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Počátkách 22. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ale ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V brněnském směru dálnice D1 stojí dvě porouchaná vozidla, první na 124. kilometru, druhé na kilometru číslo 152. Opatrně jeďte pak na hlavním tahu u Lukavce, tam na vozovce leží sražená zvěř.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Krásné horké letní dopoledne přeje Český rozhlas Vysočina, ať se vám vyhýbají všechny problémy a katastrofy. My vám do úterního dne budeme hrát. Připraveny Michal Tučný, Eva Farná nebo taky Art Garfunkel. A přineseme tip na dnešní oběd nebo večeři. Je ideální na prázdniny, už za pár minut si dáme něco snadného a oblíbeného.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Asi největší solový hit Arta Garfunkla Bright Eyes doznívá v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 9 hodin a k tomu 13 minut.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Každý den i o prázdninách musíme přemýšlet, co navařit, zvlášť když třeba hlídáme vnoučata. V takové chvíli bychom neměli zapomínat na českou klasiku. Nedali byste si třeba šunkofleky?
2: Zapečené obědy jsou oblíbené zejména pro toho, kdo vaří. Alespoň u nás to tak funguje. Nachystat suroviny, promíchat, hodit do pekáčku a zavřít za ním dvířka od trouby. V poslední době jsme zapékali všechno možné a docela jsme zapomněli na klasické české šunkofleky. Návrat k ním každý přivítal. Pořídíme si balíček těstovin zvaných fleky, kus kvalitní šunky v celku, odtud název šunkofleky a pár dalších nezbytností. 5 vajec, 1/4 litru smetany ke šlehání, petrželku, sůl a pepř. Fličky uvaříme, scedíme a pak je v míse promícháme se šunkou nakrájenou na kostičky. Přidáme také pár lžic sádla. Sádlem vymažeme i pekáček a můžeme ho vysypat strouhankou nebo krupicí. Fličky se šunkou nejprve zapečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů, jen tak samotné asi 10 minut. Zatímco se pečou, v míse si promícháme vajíčka se smetanou a pořádně je osolíme a opepříme. Po 10 minutách zalijeme směs v pekáčku a pečeme dalších 20 až 30 minut podle toho, kdy nám pěkně zezlátnou. Pokud máte rádi křupavou krustičku, můžete před zapečením posypat strouhaným sýrem. Na talíři se pak šunkofleky ještě podávají sypané najemno nakrájenou čerstvou petrželkou a k ním tradičně na okraj talíře pár naložených okurek. Je to lahůdka, tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Michal Tučný zpívá v Dobrém dopoledni na Českém rozhlase Vysočina a čeští a moravští vinaři vyhlížejí dešťové mraky. Na vinicích totiž začaly dozrávat hrozny. Jejich vývoj ale místy brzdí sucho. Jak může počasí kvalitu vína ovlivnit a kdy letos přijde vinobraní? Reportáž z vinice už za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na českých a moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se letos totiž projevuje i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu. Jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění. To znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Dopady sucha a nedostatkem vody v krajině se budeme podrobněji zabývat také po 11. hodině. Hostem dobrého dopoledne bude odborník na klima profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Teď je 9.24, za chvíli zařadíme pořad Bejvávolo a zavzpomínáme na praní prádla v dobách věky zaprášených.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tohle byla Věra Špinarová v Dobrém dopoledni na Českém rozhlase Vysočina. Vám budeme dál hrát česky. Připravena je skupina Kex, písnička Víš, a taky Poutníci se svojí panenkou. A taky si povíme, jak nám zmrzlina může pomáhat. Teď se ale vrátíme k praní prádla za dob našich prababiček.
1: Bejvávalo.
2: No ty vypadáš, říkávala maminka, když se holka vrátila z borůvek a fialová byla nejen až za ušima, ale měla i fialový fleky na oblečení. Borůvky dozrávají zrovna teď a jak známo, umějí z člověka udělat, jak s oblibou říkával pradědeček, to, že se špinavé jak vix. V naší době to maminky mají oproti těm dávnějším jednodušší. Jsou k mání kdejaké prášky na praní. Jenže my

Máchni to ve studené vodě, zásadně ve studenej, pak ten flek, ale opravdu hodně, prosol v obyčejnou kuchyňskou solí a jemně vydrhni kartáčkem. A pak to znova přemáchni ve studené vodě. Dobrý je taky citrón. Rozkroj a klidně půlku na to spotřebuj. Pořádně to v té šťávě vyžmoulej a pak to ještě pokapej a nech to půl hodiny bejt. Pak to přemáchni a mělo by to být dobrý. A nebo na to vem kyselý mlíko a tím to vyčisti. Když to pak vypereš v teplej čistej vodě, budou skvrny ty tam. No a zítra o bylině proti strachu.

0: V úterním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina poutníci a jejich panenka pozvánka na letní festivaly, kterých je nejen v našem kraji nepočítaně. Může se stát, že vám lékař předepíše zmrzlinu? Na to jsme se zeptali lékařky Ireny Zimenové.
1: Minuta pro zdraví.
2: Může nám zmrzlina pomoct při bolesti v krku, nebo je to spíš takové to jedna paní povídala?
3: Zmrzlina na bolest v krku, jakože by nás od ní zachránila nebo zabránila rozvoji angíny, tak to určitě ne. Dovedu si představit situaci, kdy někoho bolí v krku, dá si zmrzlinu a ono se jednak uleví v tu chvíli, kdy sliznice malinko znecitliví a kdy to shodou okolností organismus zvládne a nerozvine se infekce. Ale to je spíš taková shoda okolností, není to díky té zmrzlině. Pro zajímavost uvedu případ, kdy i lékaři pošlou dítě na zmrzku, a to je po odstranění nosních mandlí. Tam to dělá dobrou službu, chladí citlivé místo a působí proti otokům.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Dobrá zmrzlina má ale určitě blahodárný vliv na naši psychiku, tak pokud vám dnes bude příliš horko, určitě si nějakou dopřejte. No a už za chvíli po písničce skupiny Kryštof zařadíme dnešní zámecké léto. Určitě si na to počkejte.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélií. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Doufáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Fabergeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to též, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha s lekníny, působí to nádherně. Možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tady pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který sám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No, paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek? To nebylo úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, bermovka, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No, já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No, já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den. Ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené. Bombu policisté nenašli. V kraji by mohlo přibýt koupacích biotopů. Írán zasáhl dva tankery Spojených arabských emirátů. Američané opět útočili na Teherán. Během dne se nebe zatáhne a přijdou srážky nebo bouřky. Teploty ale dosáhnou na 30 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží. Potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Wilsonově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Obliba koupání v biotopech roste. Jde o místa, kde se k čištění vody používá bakterií a kořenů rostlin. O jejich zbudování v současné době v kraji uvažují například v Polné nebo Brtnici. Na Vysočině zatím fungují 3 takovéto plochy. V Třešti, Jemnici a Zvoli na Žďársku.
2: Podle hygieniků se nedá jednoznačně říct, jestli jsou ke koupání vhodnější biotopy nebo chemicky ošetřované bazény a koupaliště. Vždy záleží na jednotlivcích, na jakou formu čištění vody jsou citlivější, jestli na řasy a bakterie nebo na chlor. Každý provozovatel biotopu navíc musí dělat pravidelné odběry vzorků vody, aby byla zaručená jejich nezávadnost. František Jirků, Český rozhlas.
0: Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
3: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
4: V běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
3: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
5: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
3: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Írán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky 2 tankery v Hormuzu.
6: Íránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Íránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusily se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Írán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od íránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
0: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla včera po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala Nosková svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
7: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější. Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a v Dukovanech mají 24 stupňů, v Hubenově 22. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody v kraji Vysočina, plynulý je také regionální úsek dálnice D1.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A kam vyrazíme v úterním dobrém dopoledni na Českém rozhlase Vysočina po zprávách dál? Každý může tančit. Taneční festival Korespondanc to v našem kraji dokazuje každý rok. I letos se publiku představí skupina místních amatérských tanečníků a my vás za nimi zavedeme už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Doznívá písnička Pohoda kapely Kabát. Doufám, že kousek pohody z ní se zabydlelo i u vás doma. A my v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina vyrážíme k dnešnímu příběhu. A návštěva to bude taneční.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Během letošního ročníku Mezinárodního tanečního festivalu Korespondanc ve Žďáře nad Sázavou bude také slavnostně otevřeno nové kulturně kreativní centrum. Vše zahájí tanec, na kterém se podílí 30 dobrovolníků z řad veřejnosti ve věku od 15 let až po seniorky. Má název Insane a pochází z dílny francouzského choreografa Albana Richarda, který jej uvedl už v několika městech pokaždé s místními obyvateli. Výsledek se liší podle toho, jak tanec pojmou nadšení amatéři a jak se zapojí do tvůrčího procesu.
2: Na této práci jsem začal ve Francii, v Normandii a v několika městech v Litvě. Kaunas, Klaipeda, Vilnius. Pokaždé to bylo s místními obyvateli. A když přijela Marie Kinsky do Litvy, kde tanec Insane viděla, hned řekla, tohle prostě musíme udělat ve Žďáře. Pro mě je to pokaždé otázka toho, jak do tance zahrnout každého, ve smyslu každé tělo. Mladé, staré, malé, velké, dokonce i lidi, kteří nejsou zkušení nebo profesionální tanečníci, protože mám rád, když objevují proces vzniku takového tance. Jde tam o představivost, sdílení, vztahy s ostatními lidmi různého věku, takže vlastně o to, jak společně vytvoříme komunitu.
3: Tento tanec má otevřít nové kulturně kreativní centrum.
2: Ano, chceme, aby ho touto novou verzí tance Insane lidé postupně objevili. Myslím, že to bude krásné, protože i ta budova je krásná, ale pro mě je mnohem důležitější, jak každý člověk propojí ten svůj způsob tance, pohyb páteře, dechu, očí s těmi ostatními. Je to vlastně demokratický proces. Každý má svou osobnost, způsob vyjádření, ale výsledek vytvoříme všichni dohromady.
3: Alban Richard svou choreografii ve Žďáře nad Sázavou představil a mezi tím se skupinou pracují tři další choreografové. Viktor Černický, Hana Polanská a Agáta Pérez Jarošová. Všichni jste tanečníci a teď jste tady v úplně jiné roli. Zprostředkováváte nápady a myšlenky někoho jiného.
4: Pro mě je to zajímavá rola, protože jsme taky mediátory v ideí, jako když někdo prekladá, že to dílo nám úplně nepatří, ale vlastně my hledáme tu cestu, jak ho přeložit od toho autora vlastně k tým tanečníkům, netanečníkům.
5: Právě je to zároveň jako něco, co v tom současném tanci novým trendem. Tanec se dostává do té společnosti skrze práci s těma komunitama.
6: To, co mi přijde úžasný, je, že máme ten stejný cíl. Víme prostě, jak to přibližně má vypadat. Tohle, co mi přijde super, že si tam hledáme vlastně tu kreativní cestu.
3: Ta skupina nejsou tanečníci. Jak se vám pracuje s takovou skupinou?
5: Mně se s tím pracuje hrozně dobře, protože to dílo je udělané tak, aby to mohli tančit všichni. Aby my jsme zase znova zažívali obyčejní lidé to propojení skrze tanec.
4: Myslím, že Hanka to celkem pěkně zhrnula. Osobně mám velmi rád prácu s lidmi, kteří každý má prostě nějaké jiné tělo, nějaké jiné zkušenosti, nějaké jiné pohybové schopnosti. Ta virtuozita je možno právě v tom, že každý z nás může tancovat, kde nejde možno o to, kdo jako vysoko zdvihne nohu, ale o to, jako celá ta skupina se dokáže přizpůsobit zase tomu jedincovi.
3: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: No a jaký je vlastně výsledek společné tvorby? 50-minutový tanec Insane zahájí festivalový víkend ve Žďáře nad Sázavou tento pátek 17. července od 17 hodin a jednou z účinkujících bude i naše kolegyně Dáša Kubíková.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.
7: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

0: Pelhřimov je známý svým muzeem rekordů a kuriozit. Dnes v 10 hodin se do rekordmanské knihy zapsal další povedený kousek. O co šlo, to nám za pár minut řekne regionální stopař Adéla Zachová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: V úterním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina nás schladil vodopád Heleny Vondráčkové.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A zhruba před 25 minutami se v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově zapsal do knihy rekordů zajímavý kousek. Na místo se vydal regionální stopař Adéla Zachová, a která nám konečně odhalí, o co konečně šlo. Kolegyni, které taky zdravím v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já už jsem teď na zahradě muzea na tiskové konferenci, která má téma nový drátenický unikát v Muzeu rekordů. A nový rekord si nechal zapsat Petr Bem z obce Borovy a vyrobil totiž 37 cm vysokou drátovanou loutku Hurbínka. K její výrobě spotřeboval 380 metrů černého drátu, 81 metrů drátu měděného a také 62 metrů pozinkovaného drátu. Oči potom tvoří dvě skleněné ručně malované kuličky a celková výroba loutky mu trvala 83 hodin. A ještě doplním, že pan Petr Bem není žádný dráteník a téhle disciplíně se začal věnovat teprve v roce 2023.
0: Už máme nějakou představu, dá se s tou loutkou hýbat?
2: Ano, její součástí je samozřejmě i ten tradiční dřevěný kříž, který umožňuje Hurbínkovi se pohybovat pomocí těch vodivých provázků. Sama jsem měla možnost na vlastní oči vidět, jak loutka chodí, hýbe rukama, nohama a vypadá v podstatě úplně stejně jako loutka, kterou všichni dobře známe, jen s tím rozdílem, že je tedy udělaná z drátu.
0: Ve které části muzea můžeme tuhle loutku najít?
2: Tohle je originální stvárnění jedné z nejznámějších loutek na světě. Najdeme v expozici s názvem Zlaté české ručičky. A ještě přidám informaci, že Hurbínek letos slaví sté narozeniny a společně se svým tatínkem nebo taťuldou, jak on mu říkal, s Pejblem, už vystupoval v 37 zemích, což je mimochodem také rekord zapsaný v knize, takže je to asi nejznámější loutka po celém světě. A na tuhle expozici se můžete přijít podívat do Muzea rekordu a kuriozit každý den od 9 do 17 hodin.
0: Děkujeme za pozvání. Na nový rekord se jel podívat do Pelhřimovského muzea regionální stopař Adéla Zachová. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.

Elvis Presley v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Malá semínka a velký potenciál, i tak by se dal popsat merlík. Babské rady za chvíli připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně.

0: Nenápadná bylinka merlík. V trávníku byste ji asi označili za plevel. K čemu může být merlík dobrý? To teď probereme na Českém rozhlase Vysočina s odbornicí na staré dobré rady.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli quinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Kapelu Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, jak se je teď společně slyšeli v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, můžete naživo slyšet a vidět v Jihlavském amfiteátru tento pátek 17. července na Jelen Festu 2026. A před námi ve vysílání písničky Olivie Newton-John a Jakuba Smolíka a pak reportáž na aktuální téma. Stovky mrtvých ryb v zelené vodě. Tak vypadal včerejší následek přemnožení sinic v řece Dyji pod Novými Mlýny. Hasiči a vodohospodáři se snaží zabránit dalším úhynům. Reportáž uslyšíte hned po písničkách.

0: Letošní druhý úhyn ryb v řece Dyji mají na svědomí opět synice a teplé počasí. Hladina kyslíku ve vodě v noci na pondělí klesla k nule. Zemřely kvůli tomu stovky ryb. Ty, které přežily, se vodohospodáři společně s hasiči snaží ochránit několika opatřeními.
1: Máme tam čerpadla, vlastně, které sají tu vodu z Dyje, jde to vlastně přes to čerpadlo a ona, jak se vlastně vrací do té Dyje, tak je obohacena o ten kyslík.
2: Dobrovolný hasič Marek Říman spolu s kolegy z jednotky Břeclav Poštorná provzdušňují nad jezí v Břeclavi, aby ryby měly co dýchat. Nasadili celkem 3 proudy. Na podobné zásahy už si podle Marka Římana zvykli.
1: Tady toto se stává většinou jako už pravidlem skoro každý rok. Tady je zelenější a vlastně řeší se to tady tímto způsobem.
2: Voda je tady v nadjezí kvůli mase synic zelená a má skoro kašovitou konzistenci. V noci na pondělí tu uhynuly stovky ryb, upřesňuje předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
3: Když se podíváte na tu vodu, tak ta voda už není voda, je to zelená kaše. Navíc je několik druhů synic, které kyslík spotřebovávají a přes den ten kyslík moc neprodukují.
2: Nejkritičtější je ale pro ryby noc. To přestává fotosyntéza fungovat úplně. Ryby nemají co dýchat a uhynou. Hasiči na jejich zachytávání instalovali 2 norné stěny. Jednu v Bulharech a druhou před Břeclaví. Povodí Moravy zvýšilo průtok z nových mlýnů, na jezech potom díky dalšímu upouštění vody dostávají synice pryč. Vodohospodáři ale bojují s nedostatkem vody kvůli suchu, doplňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Kdyby byl dostatek vody jak ve vodní nádrži Nové mlýny, tak i níže potoku, tak by bylo daleko lepší, nebo měli bychom větší prostor k tomu učinit nějaká opatření.
2: V Břeclavi kvůli úhynu v pondělí zasedl taky krizový štáb. Podle mluvčí radnice Ivany Solaříkové jde případný úklid uhynulých ryb za radnicí.
5: My vlastně ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a také s vězeňskou službou, pomáhají nám je odsouzení tady z věznice z Břeclavské, tak ty ryby lovíme, odstraňujeme a potom je na nás, abychom se postarali i o to, jak s nimi bude naloženo.
2: Uhynulé ryby zamíří do kafilerie. Podle vodohospodářů je pravděpodobné, že to letos není naposledy. Dyje bude pro ryby nebezpečná zřejmě celé léto. Z Břeclavi Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Tolik reportáž o přemnožení synic a uhynu ryb v řece Dyji. Už po zprávách přivítám ve studiu Českého rozhlasu Vysočina odborníka na změny klimatu profesora Jakuba Hrušku z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. A dodáme ověřená data hovorům o tom, jestli je více sucho a horko než za dob našeho mládí a co dělat, aby nám neuschla a nevymřela celá příroda. Za 7 minut zprávy teď Marie Rotrová.
6: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Základní škola v Humpolci vyplatí bývalé ředitelce kompenzaci 370 tisíc korun. Žně na Vysočině postupují nejrychleji na Třebícku, sklízí se ale zatím pouze ječmen ozimí. Policisté obnovili provoz na pražském hlavním nádraží a Wilsonově ulici. Během dne se nebe zatáhne a přijdou srážky nebo bouřky, teploty ale dosáhnou na 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Dohodu o narovnání kvůli rezignaci z konce letošního února uzavřela se základní školou Hradská v Humpolci její bývalá ředitelka Helena Kahounová. Své odstoupení ze začátku roku následně zpochybnila s tím, že jednala pod tlakem výpovědi bezmála 20 pedagogů a ve prospěch dětí. Podle uzavřené dohody dostane Kahounová kompenzaci 370 tisíc korun. Pokračuje bezpartijní starosta města Petr Machek.
2: Já myslím, že je dobré, že k určité takové dohodě došlo, protože je obsahem dohody vlastně jsou určité sporné skutečnosti, které každá ta strana nějakým způsobem vnímala jinak a nám šlo hlavně o to, abychom zabránili případným budoucím soudním sporům.
0: Kahounová je v současné době řadovou zaměstnankyní školy, v polovině srpna ji ale opustí. Skoro třetina ozimého ječmene na Vysočině už je sklizená. Z hektaru zemědělci zatím odvezli v průměru 6,5 tuny obilí. Loni byl hektarový výnos v kraji zhruba o 150 kg vyšší. Vyplývá to z dat krajské agrární komory.
3: Farmáři zatím sklízí především na Třebíčsku. V ostatních okresech Vysočiny jsou žně na počátku. Stejně tak z polí odváží pouze ozimý ječmen. Jiné obiloviny nebo řepku ještě sklízet nezačaly. Podle dat ministerstva zemědělství patří Vysočina k regionům s nejpomalejším postupem sklizně. Například v Jihomoravském kraji už zemědělci sklidili zhruba polovinu polí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Provoz na vlakovém nádraží v Praze i na Wilsonově ulici je plně obnovený. Oznámil to policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz vlaků byl ráno zhruba hodinu zastavený. Metro stanicí jen projíždělo. Policie taky na necelou hodinu uzavřela v obou směrech magistrálu. Nahlášenou bombu nenašla. Teď bude pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Hasiči 6. dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. Ve 21 hodin českého času nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
4: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko. A to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
1: Počasí.
0: Třebíči teploměry ukazují 26 stupňů, v Černovicích nebo Vatíně 24. Během dnešního dne se postupně zatáhne a začnou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Ty může doplnit silný vítr a kroupy. K večeru srážek ubyde. Teploty zůstanou vysoko mezi 27 až 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně na Havlíčkobrodsku mezi obcemi Knik a Český dvůr havarovalo tam osobní auto a na místo jede policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme krátce po 11. hodině, hostem dobrého dopoledne na Českém rozhlase Vysočina je dnes profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Hned po písničce probereme, jaké dopady má měnící se klima na naši přírodu a jestli nám na Vysočině hrozí, že vyschnou studny.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Marek Ztracený v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina a začínáme povídání. Mým dnešním hostem je profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Akademie věd České republiky provozuje taky portál Intersucho. Když otevřu mapu dnes, tak je kromě severozápadu republiky prakticky celá Česká republika temně červená, což značí extrémní sucho. Je opravdu tak zle?
1: Je. Zvlášť letos tak zle je, protože máme za sebou srážkově velmi chudý rok už od zimy a krajina prostě vysychá. Je to taková odpověď, možná se zdá trochu jako triviální, ale tak to je. Když neprší a je teplo, krajina vysychá.
0: Průměrný roční srážkový úhrn se ale v České republice příliš nemění. Tak proč máme zvyšující se množství těch suchých period? Jak to dopadá na lesy, na zemědělství, na řeky, na potoky? Jaké jsou dopady?
1: Tak ano, prší pořád stejně. V průměru, to bych rád jako řekl, že v průměru,
0: protože
1: se to samozřejmě, ty srážkové urny jsou v průměru už 200 let pořád stejné, ty roční, a ten vtip je v tom, že se nám oteplilo. A tím pádem se daleko víc té vody odpaří, než se z té krajiny odpařilo dřív. Tak jednoduché to je. Ale co je ještě důležité, je, že dřív ve střední Evropě pršelo tak jako, řekl bych, méně intenzivně, za to víc. To znamená, že ten srážkový úhrn byl rozložen do delších časových úseků s menšími srážkovými úhrny. Hejte, mě je 62. Já když jsem v 70. jako malé dítě o prázdninách trávil 14 dní v pláštěnce a v holinkách, tak mi to nepřišlo vůbec zvláštní. Jo, a to se teda dneska v žádném případě neděje, že by se nasunula ta tlakování, že od Atlantiku, a jako vlastně drobně z ní neustále trochu pršelo. Takový charakter počasí dneska extrémně vzácný.
0: Takže nejsou důležitá jenom ta čísla, ale i vlastně způsob, jakým ty srážky dopadají.
1: Přesně tak.
0: Může za to změna klimatu?
1: Ano, může za to změna klimatu, protože tam mění to proudění, právě mění, jak postupují fronty z Atlantiku. Dneska je zajímavé, že vlastně takové ty nejvydatnější srážky k nám nechodí od západu, ale chodí k nám jako od Středozemního moře. Jo, i když to často vezmou takovou východní cestou a pak vlastně prší ze severu. Tak to bylo mimochodem při těch velkých povodních na Moravě a tak to bylo i při těch povodních před 2 lety v Jeseníkách.
0: Pojďme se dostat ke kraji Vysočina. Kraj Vysočina je vlastně rozvodí, ze kterého odtékají potoky a řeky do dvou stran. Celá Česká republika vlastně rozvodí celoevropské. Co to znamená pro sucho a pro studny, pro zdroje vody?
1: Vysočina je na tom pořád relativně dobře, protože přece jenom je to studenější a deštivější region než třeba Jižní Morava nebo Polabí. Ale i tady samozřejmě to relativní sucho můžeme pozorovat. To absolutní sucho třeba není tak velké jako v těch nížinách, ale to relativní sucho tady samozřejmě i na Vysočině výrazně ubývá vody. Mimo jiné, to dobře dokumentovala ta kůrovcová, já to slovo kalamita nemám rád, ale prostě to, že kůrovec využil přírodních podmínek, to, že bylo několik suchých roků po sobě a sežral ty smrkové monokultury, zvlášť tady na Vysočině, tady to bylo obzvlášť bolestné, tak to je vlastně důsledek toho, že ta krajina vysychá, tím pádem ty stromy neměly dost vody, aby se bránili těm larvám toho kůrovce, aby je prostě zalévali v té míze, protože tak to normálně běžně se děje, to je prostě naprosto normální takový přírodní souboj mezi tím predátorem v úzovkách, což je ten líkožrout, a tím stromem, který se tomu brání, a prostě podlehli.
0: Co ty studny v našem kraji, jsou více ohrožené než jinde v České republice?
1: Jsou ohrožené stejně jako jinde, ale jak už jsem řekl, tady je ten vodní komfort pořád relativně dobrý.
0: Dnes si povídáme s profesorem Jakubem Hruškou z České geologické služby a taky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, a povídat si v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina budeme i dál.
2: Host dobrého dopoledne.

0: dobrého dopoledne.
1: Dnes v úterý 14. července si povídám s akademikem Jakubem Hruškou z České geologické služby a taky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Povídáme si o změnách klimatu. Vy jako vědec obáváte se budoucnosti a situace kolem pitné vody v Česku?
2: Slovo obávat není úplně na místě, nebyl bych tak alarmistický, protože třeba ze situací ve státech jižní Evropy se to samozřejmě u nás nedá srovnat a pravděpodobně to vždycky bude lepší než v těch opravdu suchých státech jižní Evropy. V tuto chvíli si myslím, že ta situace s tou pitnou vodou jako není špatná, protože většina obyvatel je dneska spíš zásobována z přehrad, to znamená z těch velkých zdrojů povrchových vod. Ustupuje to zásobování z těch lokálních vrtů. Což jako by se zdálo, že ty velký zdroje jsou líp pod kontrolou, což je pravda, že to je všechno jako vlastně příznivější, což je pravda do té doby, dokud v těch přehradách bude ta voda. Považuju budování přehrad za legitimní jenom v případě v dnešním stavu české krajiny, že právě půjde o pitnou vodu. Protože tam jako může ten problém jako časem nastat. Zatím to nevidím, jak jsem řekl, tak pesimisticky. Ale chtěl bych tomu říct, že vlastně to, že budeme mít většinu obyvatelstva zásobováno z těch povrchových zdrojů, nese to riziko, řekl bych, takové strategické, že pak prostě v tu chvíli, kdy se stane něco s tou velkou vodárnou, nebo tam dojde ta voda, tak je najednou bez vody hrozně moc lidí. A určitě bych doporučoval, aby i ty lokální zdroje pořád jako byly nejméně v rezervě. A tady nastává pak jeden problém, že bohužel už od dob komunismu a bohužel se to moc nelepší, ty lokální zásoby těch podzemních vod bývají kontaminovány obvykle zemědělským znečištěním, že je v nich moc dusičnanů třeba. Jo? A tady to tak jako pak souvisí se stavem celé krajiny, ale určitě bych nad tím nelámal hůl a naopak bych se snažil, aby tady ten zdroj pitné vody tady prostě pořád byl, protože ta záloha je nutná.
1: Což jsou celkem příznivé zprávy. Teď pojďme odhlédnout na chvíli od člověka. Možná trošku horší je situace s přírodou. Jak na ubývání vody a na sucho reaguje příroda?
2: Různě. Já už jsem tady zmiňoval, teda zaprvé ubývá ta voda v řekách. Jo? To je vlastně, to je fakt. A protože se nám za posledních, od roku 1961 se oteplilo v České republice už skoro o 2,5 stupně. A jak jsme říkali v tom minulém stupu, srážek máme pořád stejně, tak se prostě dneska běžně stává, že menší potoky, a to třeba i tady na Vysočině, vlastně přes léto vysychají. Přestože dřívní voda tekla celý rok, tak teď jsou prostě třeba 2 měsíce úplně na sucho.
1: To si myslím, že může spousta posluchačů potvrdit, že teď kývají hlavou, opravdu potoky, které znali přes léto, není v nich voda.
2: A to samý platí i pro ty řeky, ve kterých té vody velmi ubývá. A tím pádem třeba to znečištění těch řek se najednou stává daleko koncentrovanější, protože ono příliš neubylo, kromě teda průmyslových zdrojů, které třeba byly kompletně zavřeny, tak jako bohužel ta situace s tím znečištěním těch vod jako není příliš růžová. A ta polívka houstne a pak se dostaneme třeba k tomu, jak teďka jsem se koukal.
1: My jsme před 11. hodinou pouštili příspěvek o hromadném úhynu ryb v předsedy. Tam to bylo kvůli synicím, je to taky kvůli suchu?
2: Je to v podstatě kvůli suchu, teplu a nadbytku fosforu ve vodě. Jo, tam prostě synice jsou zelené organismy, takže oni přes den fotosyntetizují a tou fotosyntézou vyrábějí kyslík do té vody. Ale v noci, protože jsou to živé organismy, tak také dýchají a tím ten kyslík potřebovávají. Takže když je tam těch synic hodně, teplota je vysoká, to znamená, že i toho kyslíku je v té vodě, se málo rozpouští, tak se přesně stane to, že nad ránem prostě v té vodě ty synice můžou ten kyslík vyčerpat úplně a pak dojde k úhynu ryb.
1: Bude to častější?
2: Bude.
1: Musíme se na to připravit.
2: No, musíme se na to připravit. Málo, zrovna když jsme u toho komplikovaného případu té die, tak tam ten recept, jak jako to nějak zlepšit, je opravdu hodně složitý, protože jediná možnost je přestat vypouštět do těch povrchových vod takové množství fosforu, který do nich pořád vypouštíme.
1: S profesorem Jakubem Hruškou jsme teď byli trošku uzvířeny. Podíváme se taky mezi rostliny, a to za malou chvíli po písničkách Jitky Zelenkové a skupiny Buty.

0: Až téměř k 11:30 nás dovedla písnička Tata od skupiny Boty. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a na něm povídání s dnešním hostem profesorem Jakubem Hruškou z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. My jsme před malou chvílí říkali, co dělá sucho a změny klimatu s rybami, se zvířaty, samozřejmě i s přírodou, zmiňovali jsme i kůrovce, ale pojďme se podívat na lesy, protože ty se nás na Vysočině hodně dotýkají. A pojďme se podívat možná i na pole na Vysočině, jak sucho mění ty rostliny. Tak začněme u lesa.
1: Tak u lesa je to velmi markantní, protože třeba pro Vysočinu byly typické ty smrkové monokultury, lesy vyvinuté v úvozovkách v 19. století na vysokou produkci dřeva. A právě vyvinuté v době, kdy vlastně bylo relativně zima a relativně dost srážek a smrk je původně horský strom, takže stáhnout do těch středních poloh nebyl zase takový problém.
0: S tehdejší doby jsou taky všechny meliorace a odvodňování.
1: No, ty jsou i pozdější, jsou i pozdější, ale ten problém teda dneska nastává v tom, že prostě to dnešní klima, to sucho, je pro smrkové lesy v těch středních polohách Českomoravské Vysočiny nevhodné a bude, zdá se, čím dál tím nevhodnější. Protože třeba máme data z půdní vlhkosti v lesích a ta prostě kontinuálně 15 let klesá. Opravdu kontinuálně 15 let klesá půdní vlhkost v lesích. A je to právě důsledek toho, že je teplej, víc vody se odpaří, stromy ke svému životu potřebují vodu, je to prostě rostlina a spotřebovávají stromy ve skutečnosti hodně vody a lesnictví na Vysočině se prostě chtě nechtě bude muset přeorientovat na nějaké jiné druhy dřevin. Samozřejmě tady je doma buk, tomu se zatím docela daří. Je tady doma jedle, které je v lesích hrozně málo a která určitě jako má perspektivu a už nám sem pomalu začíná, jako řekl bych, doléhat i to, že tady porostou duby, které dřív byly jako doménou těch nižších poloh. Modřínu se docela dobře daří.
0: Možná, že posluchači potvrdí to sucho v lesích, protože ono je to cítit. On ten les už tolik nevoní, protože není vlhký. Ano. Takže ti, kdo přicházejí po delším čase do lesa, říkají, tady už to tak nevoní, jak já jsem si to pamatoval.
1: Takže je to tak.
0: Lesy
1: je to
0: taky schnou. Tak. Pojďme na ta pole, co se pěstuje dneska na Vysočině.
1: A tady, jako člověk má říkat, že přines nějakou dobrou zprávu, že jo? Tak tady ta klimatická změna Vysočině vlastně prospívá, protože ať se to zdá neuvěřitelný, můžu s mírnou nadsázkou říct, že Vysočina se stává takovou obilnicí republiky. Protože pšenice, ječmen, tady ty obilniny, které dřív byly jako spíš doménou těch úrodnějších nížin, teplých, polabí, ano, tak vlastně se jim dneska velmi dobře daří na Vysočině, protože tady pořád je voda. Zatímco v těch nížinách ta voda dramaticky ubývá a tam pak limituje množství té úrody, ty výnosy limituje právě nedostatek vody. A vzhledem k tomu, že moderní zemědělství je schopno pomocí hnojiv, pomocí nových odrůd, pomocí pesticidů vlastně docela dobře ty porosty zásobit živinama a ochránit je před plevely, a už tady to,

0: je tady už relativně teplo, voda tu je, hnojiv máme dost, tak jako ta kukuřice tady frčí taky, když samozřejmě bohužel většinu spotřebujeme, nebo většinu velkou část spotřebujeme do bioplynek, což se mi teda zase upřímně řečeno moc nelíbí.
1: Jsme u Plodin v kraji Vysočina, já si dnes povídám s Jakubem Hruškou o změnách klimatu a dál si budeme povídat o šetření s vodou a o tom, co může každý z nás udělat, aby vody byl více.

0: dobrého dopoledne.
1: Dnes si na Českém rozhlase Vysočina povídám s profesorem Jakubem Hruškou z České geologické služby a taky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. My jsme už mluvili o tom, jak dopadá změna klimatu na rostliny, na živočichy. Trošku jsme i zmiňovali nějaké zásahy, které můžeme udělat, abychom vodu v Česku, v naší krajině udrželi. Jaký je rozdíl mezi velkou přehradou a nějakým drobným zásahem, mokřadem, tůňkou? Jaké jsou dopady na přírodu a na klima?
2: Tak velká přehrada není zadržování vody v krajině. Hmm. Velká přehrada je zadržování vody v přehradě. Jo? A ta přehrada je malá a s tou v uvozovkách

0: a s tou okolní krajinou pak jako zpátky nijak nekomunikuje. Vy jste říkala drobné zásahy. Já si totiž myslím, ale že je důležité říct, že naše krajina potřebuje velké zásahy, ne malé. Protože tady se už od dob Rakousko-Uherska přes první republiku až po období socialismu prostě neustále odvodňovalo. Je to proto, že prostě v 19. století tady byl vody v zásadě nadbytek, naši předkové potřebovali produktivní půdu, potřebovali se na něčem uživit, chtěli ty produkční lesy, tak prostě v té době odvodňovali. A fakt jako systematicky dlouhodobě státní projekty za státní peníze. Až jsme tu krajinu fakt odvodnili jako hodně u nás, no a teď jsme v situaci, kdyby jsme jako potřebovali tam tu vodu ale udržet. A tady bohužel bych řekl, že trochu selháváme a to prostě selháváme jako stát, jako společnost, jo. Protože i to Rakousko-Uhersko, i ta první republika, i ten zlořečený socialismus to dokázali naplánovat a prostě pak to dekády dělat. Jo, protože jinak to nejde. Prostě zásahy v krajině neuděláte za týden, stojí to spoustu peněz, spoustu úsilí, musíte na tom pracovat systematicky. A systematicky se na tom bohužel nepracuje u nás. Žádná vláda od roku 90 na tom systematicky nepracovala, bohužel. A co je důležité udělat, je udělat revitalizace řeka potoků, to znamená ty nivy, vrátit zpátky ty nivy, dneska jsou ty potoky a řeky vlastně skanalizovaný a jsou do jisté míry odpojený od toho okolí. Aby ty nivy zpátky komunikovaly s tím tokem, aby ta voda mohla jako vlastně být schovaná v té nivě a tam být k dispozici, prostě když je sucho, tak z ní trochu vytékat a když je velká srážka, tak do ní zase trochu natékat. A to se taky děje velmi málo. Nechci říkat, že se to neděje, ale děje se to naprosto jako nedostatečně. A pak je taky důležitý jako nějakým způsobem přes ty meliorace trošku zneškodnit v uvozovkách, protože, jak už jsme řekli, dneska to máme tak, že máme dlouhé období suchá a pak napadne intenzivně velká srážka. No, ale když napadne intenzivně ta velká srážka, tak to odvodnění ty meliorace dneska tuhle velkou srážku okamžitě odvedou pryč. Jo? A to je přesně to, co nepotřebujeme. Jo, ale bohužel to tak je, třeba když se podíváte, jsme na Vysočině na Horní Doubravu, tam mě to vždycky hněte, když prostě jedu přes Džířec nad Doubravou tady od Haličku a Brodu a kouknu se doprava a tam vidím prostě ten kanál, který se tam táhne vlastně místo té meandrující Doubravy a je to úplně na vršku vlastně Žďárských vrchů, jo. Tam by měla být prostě meandrující řeka, která skovává tu vodu v ozovkách do té Nivy.
1: Nějaké projekty už určitě známe, informujeme o nich taky v Českém rozhlase, doufám, že jich bude stále víc a víc, ale to jsme u těch systémových opatření a větších opatření musím být někdo majitelem velkého kusu půdy, aby to mohl udělat.
0: Já si myslím, že v tomto případě tu odpovědnost z toho státu nikdo nesejme. To je otázka, opravdu to musí udělat stát, protože, jak sama říkáte, to není schopný žádný soukromník, i když má třeba nějaké rozsáhlejší majetky, tak to prostě není schopný udělat.
1: A teď se pojďme dostat ke každému z nás individuálně. Má cenu šetřit s vodou, má cenu měnit svoje zvyky, není to jenom kapka v moři, která nic nezpůsobí.
0: Cenu to má. Na druhou stranu Česká republika už dneska má tu spotřebu pitné vody na obyvatele jako relativně nízkou. My už docela šetříme i teď, jo, to je celkem známá věc a každé další šetření samozřejmě je na místě, jo. Nezalejvat si v létě trávník, jo. Zbytečně prostě vodou neplýtvat v jakémkoliv smyslu, jo. Můžete si na zahradě udělat tůňku, jo.
1: Bazény.
0: No, bazény, to je taková jako bolavá záležitost, ale myslím si, že pokud to máte tak, že ten, já nejsem teda žádný specialista přes bazény, žádný bazén nemám, jo. Že pokud si ten bazén jako napustíte vlastně třeba jednou za 3, za 4 roky, protože ona ta voda, když se o ní staráte, tak ona v tom bazénu vlastně vydrží. Tak jako zase to není tak hrozná věc. Jo?
1: Důležitější
0: neplýtvat. Prostě neplýtvat. Jo?
1: A nějaké ty na zahrádce chytat dešťovou vodu.
0: Můžete si udělat tůňku, můžete si chytat dešťovou vodu samozřejmě do barelu, abyste ji použili k zalévání. To nakonec už dneska mnozí, když si staví nový dům, tak to dělají to správně. Mimo jiné, protože ta pitná voda je drahá, že jo, abyste si s ní zalévala zahradu. Takže jako to je určitě jako skvělý postup, že tu vodu jako nenecháte jenom od toho kanálu.
1: Těm opatřením bychom se určitě mohli věnovat dlouhý čas, ale náš čas Českém rozhlase Vysočina už se krátí. My jsme dlouho mluvili o tom, že je sucho a že to vypadá, že sucho bude stále víc a víc. Má vědec, který se věnuje změnám klimatu, taky nějaké nadějné vyhlídky do budoucna?
0: Tak nadějné vyhlídky, řekli jsme, že třeba ta Vysočina se stane jako dobrým, už se skoro stala zemědělským regionem, samozřejmě na úkor trošku jiných, ale já bych chtěl říct jako tu důležitou věc, že prostě i když ve střední Evropě prostě vidíme, že to klima se změní, že prostě není tu tolik vody k dispozici, jako bylo před 40-50 lety, tak ta situace jako nikdy tady nebude tak zlá, jako v Africe, v jižních státech Evropy, že přestože jako vlastně nám to přijde, že to je jako špatný, tak ale v porovnání se zbytkem světa to zas tak špatný prostě nebude. A já myslím, že to je dobrá zpráva, že se nám tady bude dát žít i v době klimatické změny asi relativně pohodlně. Špatně je to s lyžováním, to mě teda mrzí.
1: Myslím, že se nám trošku ulevilo. Mým hostem dnes byl profesor Jakub Hruška z České geologické služby a z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Moc děkujeme za to, že jste přišel do Jihlavského studia Českého rozhlasu Vysočina. Naslyšenou.
0: Host dobrého dopoledne.

pohádky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Tohle jsou Boniem, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za 7 minut tu budou zprávy, které chystá a přečte Karel Pěška. V poledním vydání vás pozveme na letní kinohraní a taky se spojíme s reportérem Františekem Jirků, který je u rybníka Ratan v Náměšti nad Oslavou. No a po zprávách otevřeme jako každý den vysílání pro vaše přání. Dnes vás písničkami na přání provede Ivana Víznerová.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V horkém počasí roste zájem o pobyt u vody. Kino Dukla v Jihlavě chystá na prázdniny 4 speciální filmové hudební večery. Fotbalisté Francie a Španělska se střetnou v semifinále mistrovství světa. Odpoledne přibude mraků, objeví se přeháňky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Máme pro vás zprávy, ve studiu je Karol Pěška. Do Česka se vrátilo teplé počasí. Podle meteorologů by dnes teploty měly vystoupat k 28 stupňům Celsia. Proto lidé vyrážejí k rybníkům, řekám nebo na koupaliště. U rybníka Ratan v Náměšti nad Oslavou je teď i náš reportér František Jirku.
5: Na plážích kolem rybníka je teď v pravé poledne několik desítek lidí, jde převážně o rodiny. Kousek ode mě na hladině jezdí paddleboard, na kterém jsou 3 děti a skáčou z něj do vody. Od koupání tady lidi neodradilo ani to, že podle posledních měření kvality je voda v rybníce na 3. z 5 stupňů. To znamená, že je sice vodná ke koupání, ale hlavně citlivější lidé by se měli osprchovat. O tom tady informuje i vývěska, která je na pláži. V okolí města ale více koupacích ploch není. Z Náměště nad Oslavou František Jirků, Český rozhlas.
3: V jihlavském kině Dukla se bude konat letní kinohraní. Filmový a hudební program je v promítacích sálech v ulici Jana Masaryka rozložený do 4 prázdninových střed. Nejdříve uvede film pro děti, následně kultovní žánrové snímky a potom se venku uskuteční hudební představení.
6: Zítřejší program začne filmem Mimoně a monstra pro děti. Následně kino uvede hororový film Přežijí jen milenci. Hudební zakončení pak obstará kytarista a zpěvák Predrag Durónič. Další program chystá kino Dukla i na 29. července a 12. a 26. srpna. Vstupenky na filmy jsou v prodeji, hudební část večera je vždy zdarma. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Írán dnes zachránil 23 námořníků z nákladní lodi, která se u Hormuzského průlivu srazila s dalším plavidlem. Podle polostátní agentury Fars posádku tvořili pouze zahraniční pracovníci. U poškozené lodi s proraženým trupem zasahuje íránský vlečný remorkér. Incident se stal severně od ostrova Kešm. Ten v noci na dnešek čelil další vlně amerických útoků. V Hormuzu opět narůstá napětí. Írán v uplynulých dnech zaútočil na 2 lodě, které podle něj nerespektovaly jeho nařízení.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Fotbalisté Francie se dnes od 21 hodin v semifinále mistrovství světa utkají v Dallasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Uvedl to kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
8: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
7: Počasí.
3: V Černovicích nebo Hubenově je teď 26 stupňů, v Libici nad Doubravou 28. Odpoledne očekávejte polojasno až oblačno a nejprve přeháníky nebo bouřky. Postupně mohou být bouřky i silné s možností přívalového deště, krupobytí a nárazů větru do 90 km v hodině. Teploty se budou držet mezi 27 a 30 stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 přibrzděte u Měřína. Na 135. kilometru ve směru na Brno stojí odstavené osobní auto. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné úterní poledne mezi 12. a 13. hodinou vyplňujete vždy vysílání Českého rozhlasu Vysočina vy, posluchači. Zavolejte na číslo 22 155 49 99 a nechte pro někoho zahrát krásnou písničku podle vlastního originálního výběru. Napsat můžete taky SMS-ku na číslo 90 011 04 s prvním důležitým slovem píseň bez háčků a čárek a pak už napište, co a pro koho hrát, a nebo využijte formu na našem webu s adresou vysočina.rozhlas.cz. To jsou možnosti. Dnes se na posílání vašich hudebních dárků těší Ivana Víznerová a teď já posílám Vabyho Daňka a písničku Na cestě. Tak ať se líbí všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina.
7: Písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Naše věrná posluchačka Jiřinka ze Žďáru je na telefonu. Já vás moc zdravím, krásný den.
2: Já vás taky, Ivanko, moc jsem ráda, že s váma zase můžu hovořit. A já dneska dám všem svým kamarádům, regionákům zahrát, vám do rádia, vaší mamince, že já jsem dneska hrozně šťastná, protože jsem přijela z kontroly a všechno se o polovinu zlepšilo.
1: To
2: takže
1: je skvělé.
2: Já mám takovou radost.
1: Skvělé zprávy, Jiřinko.
2: Pan redaktor měl taky velkou radost, takže máme všichni radost. Tak
1: když se zdraví zlepšuje, tak je to vždycky dobré. A přáli bychom to všem, že Jiřinko?
2: Já všem posílám tu písničku. Přála bych všem, co jsou nemocní, aby fakt aspoň se uzdravili, nebo aby se to nějak zastavilo. Já bych to přála všem lidičkám.
1: Tak pokud jenom trošku můžeme aspoň písničkou udělat lepší
2: aspoň
1: náladu a zlepšit ty výsledky.
2: Mám ráda život, jsme vybrali a bude to, Ivanko, i pro vás a pro vaši maminku a ať tam všechno zvládne a ať jim chutná a máte se moc hezky.
1: Jiřinko, moc děkujeme. I já osobně moc děkuju. Písnička je určitě i pro vás. Ať se vás drží to zlepšené zdraví.
2: Dobře,
1: co nejdelší dobu. Mějte se hezky.
2: Moc.
1: Naslyšenou.
2: Mějte se, naschledanou.

0: Tohle byla písnička Mám ráda život Lucie Bílé v písničkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina a vy voláte na telefonní číslo 22 155 49 99. Já z toho mám velikou radost a s radostí pouštím do vysílání Hanku z Lesnova. Moc vás zdravím, Hanko.
1: Já vás taky zdravím a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Protože to je velmi štěstí.
0: Povídejte.
1: Se dostanu k vysíhání.
0: Tak, Haničko, povídejte, pro koho budeme hrát. Je to vaše oblíbená písnička od Leonarda Cohena, Haleluja, ale komu ji pošleme?
1: No, pošleme ji Mirkovi Prdníkovýmu, manželům Boháčkovým. Ten jsem ještě nehrál dlouho, oni říkají, my to nemusíme, nemusíš tam hrát. A já si myslím, že je to pravda. Jsou slušní, tak proč jim nezahrát.
0: Určitě. Ještě někdo další?
1: A potom SOS 158, hasiči, elektrikáři, komunici, pekaři.
0: A všem dobrým lidem, co se o nás starají. Ano, Hanko. Určitě trošičku to zhrneme. Všichni dobří lidé, kteří se starají o náš život, aby nám bylo dobře. Hanko, i pro vás písnička. Užijte si hezký den. Ráda jsem vás slyšela.
1: Já ještě je tam novej. Je to pan ředitel nebo pan inženýr ředitel Petr Šíma, který teď šéfuje domovu důchodců. A tak bych mu chtěla popřát, aby se mu dařilo, že je hodnej, slušnej a charakterní.
0: Tak ho přidáme taky do toho seznamu. Hanko, děkujeme moc za zavolání. Pouštím Leonarda Cohena. Naslyšenou.
1: Děkuji moc.

0: Tady jsou písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina. Na telefonu už je Jarda z Vojnova Městce. Moc zdravím, Jardo, hezké odpoledne.
1: Vás taky, paní Ivanko. A tak co si dáme spolu zahrát? Co vás bude mrazit?
0: My jsme spolu vybrali písničku Věry Martinové O pane náš a oba jsme se shodli, že je opravdu emotivní a že se nám moc líbí. Jardo, pro koho ji pošleme?
1: Pošlem to všem lidem dobré vůle a snahy, víte, aby jsme udrželi tuhle planetu aspoň trošku. No, aby jsme jí tolik neubližovali, jak ji ubližujeme každý den.
0: Ještě jsme si spolu říkali, Jardo, že smích je ten nejlepší lék, takže se musíme přesně pořádně hodně smát a snažit se ten smích vyhledávat a šířit.
1: No, u téhle písničky narazí, víte, to je, jak by mě dávali do mrazáku, no. Tak, ale je dokonalá, no.
0: Pro vás, pro mrazení a pro všechny, ať se líbí, je Věra Martinová, písnička O pane náš. Jardo, krásné úterní odpoledne, ráda jsem vás slyšela.
1: Já vás, paní Ivanko, tak já vás zbožňuju a váš smích, víte. Já bych vás bavil furt, kdyby to šlo.
0: Tak, se to hezky. Je skvělé, Jardo, naslyšenou a už pouštíme písničku.
1: Moc krát děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: V zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte, proč v Žirovnici odstraňují kontejnery na bioodpad, nebo kde silničáři zalévají stromy kolem silnic, aby neuschly.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
3: Linky Českého rozhlasu Vysočina jsou teď volné, můžete toho využít a já využiju toho, že můžu přečíst SMSku, která dorazila na číslo 90 011 04 s prvním slovem píseň, mezerou a potom tímto přáním. Narozeniny slaví Věruška Lajfrová z Nového Města na Moravě a Radim Vališ ze Zvole a svátek má Karolínka Lajfrová, prosím zahrajte jim Ty jsi ze všech nejlepší odreska. Díky a místo podpisu už je tu jenom Pohank, takže nevím, jestli Pohanka nebo Pohanková. Každopádně děkujeme za tento vzkaz. Všem zmíněným přejeme jen to nejlepší a posíláme Petra Reska.

0: Jen krátce před 12:30 odpolední posloucháte Český rozhlas Vysočina a na něm písničky pro Vysočinu. Na telefonu už je připravena naše posluchačka Alena z Vladislavy. Alenko, krásné úterní odpoledne přeji.
1: Já děkuji.
0: A je to a vaše, povídejte.
1: Hezký poslech. A chtěla bych poslat mým pravnou čátku a popřát jim hezký prázdniny Štěpánkovi, Adámkovi, Sokolovým z Čáslavic a Laurince, Sofince, Andrejkovi, Eliáškovi, Friaufovi z Jihlavy. A pro radost jim posílám písničku Jahoda. A písnička je pro všechny posluchače a vám, Ivanko, děkuji.
0: Máte spoustu pravnoučátek, tak to je určitě veliká radost. Tak si užívejte, Alenko.
1: Děkuji vám.
0: A s radostí posíláme písničku Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si 8.

0: z Brodů, pač to je stejného vyznání jako já, a že bychom se dali i pro ostatní tedy písničku Petrojů Lampáš, nebo tak nějak se to jmenuje, to taková velice rytmická tohleto skladba. Já už se těším na vás tady, se na vás dívám kamerou, jestli budete tancovat zase u toho.
1: Františku, vy se koukáte tady, jak já při tom vysílání písniček tancuju a podupávám, protože mě se ty písničky všechny moc líbí a nutí mě to trošku tancovat. Tak i když to tělo nás někdy zrazuje, Františku, vás asi hodně, tak pořád nám zůstává ta veselá mysl, pořád nám zůstávají krásné písničky, tak si je zahrajeme, Františku, i pro vás, skupina Omega.
0: Děkuji pěkně, děkuji.
1: Mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Děkuji.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Tady jsou je Český rozhlas Vysočina, jsou tu písničky na přání. Na telefonu už je Laďka Zavlíčková Brodu. Laďko, moc zdravím, krásné odpoledne.
2: Já tě taky, Ivanko, zdravím. My jsme si teď spolu povídali. Já to musím říct i do éteru. Samozřejmě, že děkuju Františkovi z Třeště, protože než zavolal on, tak jsem se chystala, že zavolám já. A měla jsem na mysli samozřejmě Omegu, takže to byla taková shoda okolností.
1: A dneska byl František rychlejší.
2: Byl rychlejší, takže samozřejmě taky zdravím. No a pak jsme spolu hledali Roba Halforda z Judasu a Bonnie Tyler. Mají krásnou společnou píseň, ale bohužel vím, že jsi se snažila, ale asi to není jednoduchý jen tak
1: tuhle
2: najít.
1: Verzi asi
2: zkrátka a dobře, dáme Bonnie Tyler samostatně. Ještě jednou na ní vzpomenu za všechny, kteří ji měli rádi, a poslechneme si krásnou písničku. Moc děkuju a hezké odpoledne.
1: Laďko, moc děkujeme za výběr. I tobě krásné odpoledne, moc ráda jsem tě slyšela. A Bonnie Tyler posílám. Naslyšenou.
2: Děkuju, ahoj.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Do 13. hodiny ještě zbývá o něco víc než 15 minut, tak můžete volat a poslat někomu hudební přání. Já zatím přečtu jednu SMSku, která dorazila na číslo 90 01 04. Prosil bych zahrát mé nemocné mamince od Jakuba Smolíka Popelky. Děkuje, Steiger, tak rádi plníme.

Písničku Popelky Jakuba Smolíka posloucháte v Písničkách na přání na Českém rozhlase Vysočina. Ještě několik minut můžete telefonovat na číslo 22 155 49 99 a nechat někomu zahrát. Já ale ráda využiju toho, že právě telefonní linky nejsou obsazené a přečtu SMSky, na které se ne vždy dostane. Prosím, zahrajte pro moji kačku písničku V blbým věku od Xindla X a Olgy Lounové. Je mi s tebou moc dobře, vzkazuje Matěj, tak vzkaz posíláme do světa. Ujel mi vlak,

12 hodin 52 minut na Českém rozhlase Vysočina chystá Karel Pěška zprávy. V nich řekneme, jak je to v kraji Vysočina se sklizní obilí a také vás vyzveme k vyplnění dotazníku o problémech na českých železnicích. No a po zprávách pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Marie Doležalová a dozvíte se například i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy. No a po 14. hodině už ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte hlas Lidie Jakubičkové, tak si s ní užijte krásné, i když horké a dusné odpoledne. A ať večerní bouřky u vás nespůsobí žádné škody, jen pěkně zalijí zahrádky. Loučí se Ivana Víznerová, zítra dopoledne se na vaši milou společnost opět těším. Posílám Michaela Kocába s cizí ženou v cizím pokoji.

schází a snad to schází vždy, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč byšam

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Z jihlavské psychiatrie odešel pacient, hledají ho policisté. Letošní sklizeň obiloviny je zatím podprůměrná. Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Odpoledne přibude mraku, objeví se přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je Karol Pěška. Celostátní pátrání po 33-letém pacientovi psychiatrické léčebny v Jihlavě vyhlásili krajští policisté. Naposledy muže viděli v areálu nemocnice v sobotu odpoledne. Potom odešel a nepodal o sobě žádnou zprávu. Na sobě měl při odchodu bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšiltovku. Někdy nosí brýle a mohl by mít i maskáčový batoh. Případné informace můžete zavolat na linku 158. Zemědělci letos na Vysočině sklízejí výrazně méně obilovin než loni. Podle nich za nižší úrodu můžou především minimum srážek a extrémně vysoké červnové teploty. Hrozí kvůli tomu i nedostatek slámy. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. A podle něj to bude problém hlavně pro chovatele.
2: Tak zatím to, co je sklizeno po republice, je to nějakých 15% obilovin, tak je pod průměrem. Samozřejmě je to problém obecně pro chovatele dojeného skotu nebo obecně tady pro chovatele hospodářských zvířat, protože tady zkrátka prostě bude chybět salivo.
0: Lidé po celé republice můžou až do konce letních prázdnin vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách a odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty využije ke zlepšení svých služeb, dodává generální ředitel organizace Tomáš Tóth.
3: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
1: Sport.
0: Po dní volna dnes pokračuje Tour de France 10. etapou. Odstartuje za 20 minut a cyklisté na trase dlouhé 167 kilometrů absolvují 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matias Vacek.
1: Počasí.
0: Přibyslavi nebo Telči je teď 26 stupňů, ve Velkém Meziříčí 29. Odpoledne očekávejte polojasno až oblačno a nejprve přeháníky nebo bouřky. Postupně mohou být bouřky i silné s možností přívalového deště, krupobytí a nárazů větru do 90 km v hodině. Teploty se budou držet mezi 27 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dvě nehody teď hlásí Třebíčsko. Jedna se stala přímo v Třebíči v ulici Cyrilometodějská. Havarovala tam 3 osobní auta, na místě zasahují policisté. A další havárie je na trase Újezd Přešovice. Tam se osobní auto srazilo s traktorem. Jezděte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že my ty děti obě šli spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřebovala malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, kdy jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím to vzniklo. Přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlím strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujem, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně, vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svoji redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je Pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav, co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před 1,5 rokem jsem vlastně ty pohádky odeslala, a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako zavodněno.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jich říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakejvala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne?

0: jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty,

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímný. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo, a připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, tenhle jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál. Ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, 28 nebo něco
1: no, takového. Máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekl, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do části Česka včetně Vysočiny dorazí silné bouřky. V létě se více daří bakteriím v potravinách, je třeba dbát na skladování a tepelnou úpravu. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. Odpoledne přibude mraku, objeví se přeháňky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Výstraha hydrometeorologického ústavu platí pro celé území. Nejdříve se budou tvořit hlavně na severu republiky, později odpoledne a večer dorazí na Vysočinu a dále na Moravu. Bouře mohou být provázené silným větrem, přívalovým deštěm a kroupami o průměru kolem 2 cm. Hrozí také pády stromů a zatopení sklepů. Během noci budou bouřky na jihozápadě republiky ustávat, na východě Česka zeslábnou zítra kolem poledne. V létě přibývá infekčních onemocnění trávicího ústrojí, upozorňují na to krajští hygienici. Mikroorganismy v potravinách se tvoří například při nevhodném skladování nebo tepelné úpravě. Každé léto kvůli tomu evidují nakažené salmonelózou nebo kampylobakteriózou. Potíže nejvíce hlásí lidé i po návštěvě restaurací. V letošním prvním pololetí na Vysočině krajská hygienická stanice podle její mluvčí Jany Bémové přijala 16 takových podnětů.
2: Se stejným obdobím roku 2025 došlo k nárůstu počtu těchto podnětů a po prošetření bylo zjištěno, že v 8 případech byly podněty opodstatněné a za zjištěné přestupky byly provozovatelům uděleny sankce.
0: Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagovali tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Žalobci pověřili Národní centrálu proti organizovanému zločinu, aby využívání evropských peněz prošetřila. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Úřad evropského veřejného žalobce chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Ministryně Alena Schillerová z ANO zdůraznila, že prověřování neznamená vinu.
3: Říkala jsem to opakovaně, nebudu hodnotit práci úředníků, na to jsou jiné kompetentní orgány, ale jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu v souladu s tím, co po něm chtějí jak české, tak evropské předpisy, vyřešil.
0: Slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express v přepočtu přes 60 milionů korun, informuje o tom slovenský deník N. Firma peníze získala v rámci podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí její vlaky. Stát ale část peněz podle ministerstva vyplatil navíc. Deník N napsal, že se to mohlo stát kvůli chybě ministerských úředníků. Leo Express v minulosti neuznal, že by měl peníze vyplatit zpět. Firma informace o soudním řízení blíže nekomentovala.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska se dnes večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku, Lamin Yamal, den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
4: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji, ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Počátkách je právě 27 stupňů, v Třebíči 30. Večer a v noci se objeví přeháníky nebo i silné bouřky, teploty klesnou až ke 14 stupňům. Předpověď na zítřek slibuje zpočátku zataženo a doznívající přeháníky. Postupně ubude oblačnosti a odpoledne už bude polojasno, večer až skoro jasno. Teploměr bude zítra ukazovat 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku na hlavní silnici číslo 34 na průtahu obcí věž havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují policisté. A čerstvá nehoda je hlášená z Jihlavska, stala se kousek od obce Milíčov, na místo vyjeli policisté šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré úterní odpoledne s datem 14. července vám krátce po 14. hodině z Českého rozhlasu Vysočina přeje Petr Janáček. Za chvíli vás naučíme péct jeden výtečný perník ve sváteční verzi, který už ověřilo pět generací. Tuhle pochoutku upeče podle výherního posluchačského receptu po svém kuchař Ivan Vodochodský. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Ještě předtím ale zpěvačka Kristýna.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Písničku Hore hroní zaspívala Kristýna krátce po 14. hodině. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem. Původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Ivan Vodochodský. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 0,5 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenicí směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. Já myslím, že tím mě zeskazím. Dám lžíci.
2: To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
1: No,
2: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme, poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
2: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky,
1: vlašáky.
2: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
2: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochu rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
2: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
0: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vorochodského najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíc posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Vzpomínka na skvělou hudební dvojici, jejíž písničky nemůžou teď v období léta chybět u žádného správného táboráku. František a Honza Nedvědovi a písnička Jabko. K létu patří nejenom táboráky, ale i výlety. A když se budete zrovna nacházet v městysu Krucemburk na Havlíčkobrodsku, tak si můžete všimnout, že na kopci se tyčí tři kříže. Proč? To jel zjistit regionální stopař Adéla Zachová a z terénu se nám přihlásí za 5 minut.
1: V zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte, proč v Žirovnici odstraňují kontejnery na bioodpad, nebo kde silničáři zalévají stromy kolem silnic, aby neuschly.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na Havlíčkobrodsku se nachází městys Krucemburg a na jeho kopci se tyčí tři kříže. Z jakého důvodu tam jsou, jela zjistit kolegyně Adéla Zachová, regionální stopař, kterou vítám v našem vysílání. Adélo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já jsem teď vystoupala na ten nejvyšší bod v Krucemburku a jsem u třech křížů. Ty tu stojí přesně od 26. května 1778 a s nápadem vybudovat na tomhle místě kříže přišel farář Josef Vrba a s největší pravděpodobností měli kříže připomínat název městyse, protože Krucemburg totiž znamená křížový kopec nebo vrch. No a kříže také mají připomínat oslavu života, památku krucemburských obyvatel a slávu celého Krucemburku.
1: Můžeme na místě najít a vidět pořád ty původní kříže z 18. století?
2: To už bohužel ne, protože se museli několikrát obnovovat, části, které byly v zemi, schnily a v roce 1971 byly do země zabetonovány podstavce a kříže na ně přišroubovaly. No a naposledy kříže místní opravovali v září 2013, jsou z dubového dřeva a hlavním donátorem byl František Mísař. Tuto událost připomíná i pomníček, který je hned vedle křížů. No a slavnostní vysvěcení potom provedl diecézní biskup Královéhradecké diecéze Jan Vokál.
1: Pokud by si třeba někdo chtěl výlet nebo procházku prodloužit, najde poblíž křížů ještě nějakou zajímavost?
2: Ano, najde. Já sama jsem byla trošku zvědavá, takže jsem vyrazila ještě o kousek výš nahoru do kopce, když jsem vlastně byla už nad křížemi a objevila jsem tam břizový hájek, ve kterém je pomník, ten připomíná místo tragické smrti faráře Antonína Rohlíka a ten tam byl zastřelen ručnicí 25. září 1926. V jeho těle se našlo asi 50 broků a k tomuto hroznému činu se tedy až po několika desetiletích přiznal jeden z bývalých krucemburských četnických strážmistrů.
1: Právě jsme slyšeli regionálního stopaře Adélu Zachovou, která se nám přihlásila z Havlíčkobrodska, konkrétně z Krucemburku. Adélo, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař.
1: A teď otázka, umíte tančit? Pokud odpověď zní ne, tak nevěžte hlavou, každý totiž může tančit. Taneční festival Correspondence to v našem kraji dokazuje každý rok. I letos se publiku představí skupina místních amatérských tanečníků a my vás za nimi zavedeme už za chvíli v dnešním příběhu z Vysočiny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Během letošního ročníku Mezinárodního tanečního festivalu Correspondence ve Žďáře nad Sázavou bude také slavnostně otevřeno nové kulturně kreativní centrum. Vše zahájí tanec, na kterém se podílí 30 dobrovolníků z řad veřejnosti ve věku od 15 let až po seniorky. Má název Insane a pochází z dílny francouzského choreografa Albana Richarda, který jej uvedl už v několika městech pokaždé s místními obyvateli. Výsledek se liší podle toho, jak tanec pojmou nadšení amatéři a jak se zapojí do tvůrčího procesu.
2: I begin this work Insane Peace with Inhabitants in France.
3: Na této práci jsem začal ve Francii, v Normandii a v několika městech v Litvě. Kaunas, Klaipeda, Vilnius. Po každé to bylo s místními obyvateli.
2: Marie, she's so insane in Lithuania. Yeah, let's do it in GR.
3: A když přijela Marie Kinsky do Litvy, kde tanec Insane viděla, hned řekla, tohle prostě musíme udělat ve Žďáře.
2: We can work with everybody, like with everybody.
3: Pro mě je to pokaždé otázka toho, jak do tance zahrnout každého, ve smyslu každé tělo, mladé, staré, malé, velké, dokonce i lidi, kteří nejsou zkušení nebo profesionální tanečníci, protože mám rád, když objevují proces vzniku takového tance. Jde tam o představivost, sdílení, vztahy s ostatními lidmi různého věku, takže vlastně o to, jak společně vytvoříme komunitu.
4: Tento tanec má otevřít nové kulturně kreativní centrum.
2: Yeah, a new version of Insane.
3: Ano, chceme, aby ho touto novou verzí tance Insane lidé postupně objevili. Myslím, že to bude krásné, protože i ta budova je krásná, ale pro mě je mnohem důležitější, jak každý člověk propojí ten svůj způsob tance, pohyb páteře, dechu, očí s těmi ostatními. Je to vlastně demokratický proces. Každý má svou osobnost, způsob vyjádření, ale výsledek vytvoříme všichni dohromady.
2: We try to build something all together.
4: Alban Richard svou choreografii ve Žďáře nad Sázavou představil a mezi tím se skupinou pracují tři další choreografové. Viktor Černický, Hana Polanská a Agáta Pérez Jarošová. Všichni jste tanečníci a teď jste tady v úplně jiné roli. Zprostředkováváte nápady a myšlenky někoho jiného.
5: Pro mě je to zajímavá rola, protože jsme taky mediátory v ideí, jako když někdo překládá, že to dílo nám úplně nepatří, ale vlastně my hledáme tu cestu, jak ho přeložit od toho autora vlastně k tým tanečníkům, netanečníkům.
6: Právě je to zároveň jako něco, co v tom současném tanci novým trendem. Tanec se dostává do té společnosti skrze práci s těma komunitama.
7: To, co mi přijde úžasný, je, že máme ten stejný cíl. Víme prostě, jak to přibližně má vypadat. Tohle, co mi přijde super, že si tam hledáme vlastně tu kreativní cestu.
4: Ta skupina nejsou tanečníci. Jak se vám pracuje s takovou skupinou?
6: Mně se s tím pracuje hrozně dobře, protože to dílo je udělané tak, aby to mohli tančit všichni. Aby my jsme zase znova zažívali obyčejní lidé to propojení skrze tanec.
5: Myslím, že Hanka to celkem pěkně zhrnula. Osobně mám velmi rád prácu s lidmi, kteří každý má prostě nějaké jiné tělo, nějaké jiné zkušenosti, nějaké jiné pohybové schopnosti. Ta virtuozita je možno právě v tom, že každý z nás může tancovat, kde nejde možno o to, kdo jako vysoko zdvihne nohu, ale o to, jako celá ta skupina se dokáže přizpůsobit zase tomu jedincovi.
4: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jaký je vlastně výsledek společné tvorby? 50-minutový tanec Insane zahájí festivalový víkend ve Žďáře nad Sázavou tento pátek 17. července v 17 hodin. A pozor, jednou z účinkujících bude i naše Dáša Kubíková.
0: Léto na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou. Český rozhlas Vysočina,

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pokud se právě teď snažíte doma nebo v autě ulovit alespoň trochu chladnějšího vzduchu, naprosto vám rozumím. Jsme v polovině července a léto nám to dneska dává pořádně najevo. Doufám, že máte po ruce sklenici s vodou, protože v tomhle dnu je poctivý pitný režim naprostá nutnost.
1: Počasí.
0: To horko ale nebude zadarmo. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silnými bouřkami. Podrobnosti už proberu s meteorologem Petrem Minstrem, který je na telefonu. Já vám přeji hezké, horké úterní odpoledne. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Začneme tedy tím, co se děje venku právě teď. Jaké jsou aktuální teploty a kdy vlastně můžeme ty první bouřky na našem území očekávat?
2: Teploty jsou většinou od 25 stupňů v těch vyšších polohách až po 30 stupňů nebo dokonce 31 například teď v okolí Třebíče. S tím, že přeháňky nebo i bouřky s nějakými spíše slabšími blesky nebo menším počtem blesků už se i vyskytly na úplném severu Vysočiny. Teď aktuálně se rozjíždí další pás přeháněk na úplném severu Havlíčkobrodska, takže tam minimálně to schlazení můžeme počítat, protože ta teplota jde okamžitě dolů o 10 stupňů. Jinak ty nejsilnější bouřky nás vlastně teprve čekají v pásu teď od západních až po střední Čechy se právě vyvíjejí docela mohutné přeháňky až do bouřek. Takže zejména od toho severu severozápadu postupně se dostanou do večerních a nočních hodin až přes celý kraj. Kromě toho severu kraje, tak zbytek území Vysočiny má sice částečně slunečno, ale pořád je té oblačnosti částečně průsvitné docela hodně, takže větší vzestup teplot už příliš nečekáme.
0: Jak se říká, každá bouře se jednou přežene. Bude zítřek v tomhle směru už klidnější? Jaká bude středa 15. července?
2: Rozhodně bude klidnější, přeháňky, bouřky, které budou přecházet do deště, čekáme zejména v nočních hodinách. Nad ránem už ale ty srážky budou odcházet dál na východ a navíc budou slábnout, takže v noci samozřejmě tedy zataženo s těmito srážkami, které ale stále ještě mohou mít docela intenzivní srážkové úhrny. Teploty pro ránu 17 až 14 stupňů, postupně bude tedy oblačnost ubývat a v odpoledních hodinách se budou vyskytovat už jenom lokální kratší přeháňky, které zase budou rychle ubývat, protože později odpoledne a večer už čekáme málo oblačnosti. Teploty na těchto půjde poznat ten pokles za tím chladnějším vzduchem, který přejde dnes, tak 24 až 27 stupňů v maximech. Vítr ten bude foukat severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: Říká Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za informace a mějte hezký zbytek úterního odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Aktuální předpověď počasí máme za sebou a za chvíli se naladíme na zámeckou vlnu. Další zastávku zámeckého léta poodhalí František Kinský.

Máte už plán na sobotu? Pokutné, zapište si. Sobota 18. července od 14 hodin v Putimově. Vypukne tam 6. ročník mega dětského kempu. Čeká vás vyhlídkový vrtulník, rodeobík, mořepěny, lanovka a taky ukázky hasičů, záchranářů a policie. Zkrátka super odpoledne pro celou rodinu. Už tuhle sobotu od 2 v Putimově. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Tady už je Věra Martinová, Nebe, peklo, ráj.

0: Určitě už jste v našem vysílání zaznamenali zámecké léto. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit do soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, můžete ji slyšet i odpoledne. A ten správný čas nastal právě teď a proto předávám Františku Kinskému slovo.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélií. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Doufáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policisté pátrají po pacientovi, který odešel z jihlavské psychiatrie. Po nehodě poslance Turka policisté vyhodnocují záznamy z kamer a vyslýchají svědky. Francouzi a Španělé svedou boj o postup do finále fotbalového šampionátu. Zítra bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 27 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Celostátní pátrání po 33-letém pacientovi psychiatrické léčebny v Jihlavě vyhlásili krajští policisté. Naposledy muže viděli v areálu nemocnice v sobotu odpoledne. Potom odešel a nepodal o sobě žádnou zprávu. Na sobě měl při odchodu bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšiltovku. Někdy nosí brýle a mohl by mít i maskáčový batoh. Případné informace můžete zavolat na linku 158. V jihlavském kině Dukla se bude konat letní kinohraní. Filmový a hudební program je v promítacích sálech v ulici Jana Masaryka rozložený do 4 prázdninových střed. Nejdříve uvede film pro děti, následně kultovní žánrové snímky a potom se venku uskuteční hudební představení.
4: Zítřejší program začne filmem Mimoně a monstra pro děti. Následně kino uvede hororový film Přežijí jen milenci. Hudební zakončení pak obstará kytarista a zpěvák Predrag Durónič. Další program chystá kino Dukla i na 29. července a 12. a 26. srpna. Vstupenky na filmy jsou v prodeji, hudební část večera je vždy zdarma. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejšího střetu poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Sanitka převážející krev skončila v centru Prahy po nehodě na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jela se zapnutými majáčky. Filipu Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče záchranáři převezli se zraněním do nemocnice. Kdo havárii zavinil, policisté podle mluvčí Evy Kropáčové dál vyšetřují.
5: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
3: Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP v poledne dopadly na íránské přístavní město Búšehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla také tanker v nedalekém Ománském zálivu.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Fotbalisté Francie budou hrát od 21 hodin večer se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Z posledních dvou mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro, Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
6: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
0: Počasí.
3: V Černovicích nebo Hubenově je právě 27 stupňů, v Moravských Budějovicích 29. Večer a v noci se objeví přeháníky nebo i silné bouřky. Teploty klesnou až ke 14 stupňům. Předpověď na zítřek slibuje zpočátku zataženo a doznívající přeháníky. Postupně ubude oblačnosti a odpoledne už bude polojasno, večer až skoro jasno. Teploměr bude zítra ukazovat 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Třebíčsku je teď nehoda mezi Přibyslavicemi a Novou Vsí. Havarovala tam dvě osobní auta, na místě zasahují policisté. Další nehodu hlásí Žďársko na silnici 602, kousek od obce Ruda. Tam se osobní auto střetlo se zvěří. A v Pelřimově pozor v ulici Nádražní, tam havarovala dvě nákladní auta, na místě jsou policisté. Tato nehoda by měla být už brzy odstraněná. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět minut po 15. hodině je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zatímco většina lidí si léto spojuje s rozkvetlou přírodou, pro ochranáře je to období intenzivního boje s invazivními rostlinami. Právě správné načasování totiž rozhoduje o tom, jestli bude jejich likvidace úspěšná či nikoli. Více už za chvíli v našem vysílání. Tak ať se hezky a příjemně poslouchá, je s vámi rádio vašeho kraje a v tuto chvíli i Dalibor Janda.
0: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví.
1: Může nám zmrzlina pomoct při bolesti v krku, nebo je to spíš takové to, jedna paní povídala?
2: Zmrzlina na bolest v krku, jakože by nás od ní zachránila nebo zabránila rozvoji angíny, tak to určitě ne. Dovedu si představit situaci, kdy někoho bolí v krku, dá si zmrzlinu a ono se jednak uleví v tu chvíli, kdy sliznice malinko znecitliví a kdy to shodou okolností organismus zvládne a nerozvine se infekce. Ale to je spíš taková shoda okolností, není to díky té zmrzlině. Pro zajímavost uvedu případ, kdy i lékaři pošlou dítě na zmrzku, a to je po odstranění nosních mandlí. Tam to dělá dobrou službu, chladí citlivé místo a působí proti otokům.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Zpěvačka s naprosto nezaměnitelným hlasem Marta Kubišová a její legendární Depeše. Doufám, že tahle hudební Depeše k vám domů dorazila v té nejlepší náladě. A my teď jednu velmi důležitou Depeši, a to rovnou s velkým přáním, posíláme dál. V kalendáři máme 14. července, což znamená jediné, svátek dnes slaví všechny Karolíny. Milé Karolíny, Káji a Karolínky, přejeme vám z Českého rozhlasu Vysočina všechno nejlepší, hodně zdraví a hlavně úsměvu na tváři. No a další hudební dárek pro vás i pro všechny ostatní máme už za malou chvíli. Zaspívat a zahrát dorazí kapela Činasky.
1: V zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte, proč v Žirovnici odstraňují kontejnery na bioodpad, nebo kde silničáři zalévají stromy kolem silnic, aby neuschly.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte 3 ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V létě všechno roste a kvete, je to ale zároveň i hlavní sezóna boje s invazivními rostlinami. Důležité přitom není jen to, jakou metodou ochranáři zvolí, ale také správné načasování. Právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazivních pajasanů.
1: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ. Při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
2: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře. Několik kmenů roste hned vedle sebe a tak se musíme prodrat větvemi s listím.
3: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech tří. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
2: Do nich pak lije postřik.
3: Poslední otvor. Tak, teď dáme další kmínek.
2: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
3: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
2: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na Jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
4: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst, takže krásně vidíte a ještě neprodukují tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně daleko.
2: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
5: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti Pálava. Takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
2: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti Pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na Jižní Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste byli letos v lese na Borůvkách? Já osobně ne, ale zrovna včera jsem měl k jídlu naprosto vynikající čerstvě upečenou borůvkovou buchtu. Byla skvělá, ale ruku na srdce, člověk při konzumaci borůvek musí neustále myslet na to, aby se neušpinil. Stačí jedna malá kapka a odolný flek na tričku je na světě. Dnes už na to máme jednoduché, vezmeme nějaký odstraňovač skvrn a je to, jak si s tímhle borůvkovým nadělením ale dokázali poradit třeba naše babičky a prababičky, když neměli k dispozici žádnou chemii. O tom bude dnešní pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: No ty vypadáš, říkávala maminka, když se holka vrátila z borůvek a fialová byla nejen až za ušima, ale měla i fialový fleky na oblečení. Borůvky dozrávají zrovna teď a jak známo, umějí z člověka udělat, jak s oblibou říkával pradědeček, to, že se špinavé jak Vix. V naší době to maminky mají oproti těm dávnějším jednodušší, jsou k mání kdejaké prášky na praní. Jenže my se zabýváme dobou, kdy obor zvaný chemie ještě vůbec neexistoval. Řeč je o časech, kdy chlap měl doma 3 košile, 2 střídal a třetí měl schovanou v truhle takzvaně na lepší, takže třeba na bál nebo na pohřeb. No a tak, když se dcerka ušpinila od borůvek a zjistila, že to prostě jenom vodou nebo vodou s mýdlem nejde dostat pryč, utíkala na vejminek za babičkou, protože ta uměla vždycky poradit. A taky, že jo, její rady zněly takhle. Flek od borůvek, sůl, děvče, potřebuješ sůl z kuchyně. Přemáchni to ve studené vodě, zásadně ve studené, pak ten flek, ale opravdu hodně, prosol v obyčejnou kuchyňskou solí a jemně vydrhni kartáčkem. A pak to znova přemáchni ve studené vodě. Dobré je taky citron. Rozkroj a klidně půlku na to spotřebuj. Pořádně to v té šťávě vyžmoulej a pak to ještě pokapej a nech to půl hodiny bejt. Pak to přemáchni a mělo by to být dobrý. A nebo na to vem kyselý mlíko a tím to vyčisti. Když to pak vypereš v teplej čistej vodě, budou skvrny ty tam. No a zítra o bylině proti strachu.
1: Bejvávalo.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde nám krátce před 3:15 zaspíval Jaromír Nohavica krásnou písničku Starý muž. Za chvíli už z další muziky, například Suzy Quatro, chybět nebude samozřejmě ani vtip Jardy Hypochondra a také vám nabídneme tip na oběd nebo večeři, který je ideální právě teď na prázdniny. Přibližně za 10 minut si dáme něco snadného a oblíbeného z dílny Dáši Kubíkové.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Hele, a tenhle znáš, potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého, tak co, jak jde život?
2: No, ani se neptej. Je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Každý den i o prázdninách musíme přemýšlet, co navařit, zvlášť když třeba hlídáte vnoučata. V takové chvíli bychom neměli zapomínat na českou klasiku. Tak nedali byste si třeba šunkofleky?
2: Zapečené obědy jsou oblíbené zejména pro toho, kdo vaří. Alespoň u nás to tak funguje. Nachystat suroviny, promíchat, hodit do pekáčku a zavřít za ním dvířka od trouby. V poslední době jsme zapékali všechno možné a docela jsme zapomněli na klasické české šunkofleky. Návrat k ním každý přivítal. Pořídíme si balíček těstovin zvaných fleky, kus kvalitní šunky v celku, odtud název šunkofleky a pár dalších nezbytností. 5 vajec, 1/4 litru smetany ke šlehání, petrželku, sůl a pepř. Fličky uvaříme, scedíme a pak je v míse promícháme se šunkou nakrájenou na kostičky. Přidáme také pár lžic sádla. Sádlem vymažeme i pekáček a můžeme ho vysypat strouhankou nebo krupicí. Fličky se šunkou nejprve zapečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů, jen tak samotné asi 10 minut. Zatímco se pečou, v míse si promícháme vajíčka se smetanou a pořádně je osolíme a opepříme. Po 10 minutách zalijeme směs v pekáčku a pečeme dalších 20 až 30 minut podle toho, kdy nám pěkně zezlátnou. Pokud máte rádi křupavou krustičku, můžete před zapečením posypat strouhaným sýrem. Na talíři se pak šunkofleky ještě podávají sypané najemno nakrájenou čerstvou petrželkou a k nim tradičně na okraj talíře pár naložených okurek. Je to lahůdka, tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Temelínské bloky můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. Stejné prodloužení už se týká i Dukovan. Čtveřici barokních soch z Brtnického mostu převzal restaurátor. Zítřek čekejte oblačný, během dne vysvitne slunce, teploty až 27 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny kuponů každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomia Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů.
2: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
0: Naopak opozice návrh považuje za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní hospodářský výbor. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 82, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnostních systémů. Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici projdou opravou. Od začátku července je má ve své dílně v Kameném Malíkově na Jindřichohradecku restaurátor Jan Vodáček. Práce vyjdou na zhruba 1,25 milionu korun. Na takzvaný židovský most v Legionářské ulici se mají sochy vrátit v říjnu. Podle nezávislé místostarostky Brtnice Vlasty Kolmanové je nejvíce poškodil dlouhodobý silný provoz. To by se ale mělo po dokončení nového obchvatu zlepšit a sochy by neměly tolik trpět.
3: To restaurování bylo velmi nutné, protože tam už vznikaly vlivem toho, že ty sochy jsou na mostě, který byl hodně frekventovaný, tak už tam vznikly na těch sochách i drobné prasklinky a další vlastně nějaký mechy a tak dále, proto teda jsou potřeba zrestaurovat.
1: Sport.
0: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. S pražským klubem podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL, v české extralize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice.
1: Počasí.
0: Večer a v noci se objeví přeháníky nebo i silné bouřky, teploty klesnou až ke 14 stupňům. Zítra čekáme zpočátku zataženo a doznívající přeháníky, postupně oblačnosti ubyde, odpoledne už bude polojasno, večer až skoro jasno. Teploty zítra 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 na 132. kilometru směrem na Prahu pozor na porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Ať už posloucháte ve stoje za chůze, možná v klidu v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
5: Dobrý den.
4: Jakou náladu přinášíte? Letní?
5: Já jsem dobře naložena.
4: Jo.
5: Pořád.
4: Jo.
5: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S tím by se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milej kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vitomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozčilil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jak jsou slečený, ano. Ale důležité je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On měl jenom trilky na sobě, nevím.
4: Ale hezký.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: pořád,
3: tomu asi upadlo, asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale jed, koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provazíště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal. Kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Tam byla opona strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je to.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornil. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu. To nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji. A variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Já jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřilovi a Jiřímu Šeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím.
5: Bečko.
3: To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo,
6: jo. Takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí. Poprvé jsem uvěřila sama sobě. A takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku. Já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná. Pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze. V Komořanech. K vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem... No ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území

0: Naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk. Ano. Tý technický...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit.
2: Jo, jo, jo.
3: My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený. Já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živé vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A pořád pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam...
2: Koření.
3: No, já jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlína trochu,
2: Politovská.
3: Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravujem vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam bečku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš z Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo. Získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale on tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš

0: Jak se ta doba proměnila? Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
1: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
0: To je pravda.
1: Ano, ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc, ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy? A tak já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
0: Přišitý, ano. Heftnutý.
1: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
0: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce Z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo Scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
2: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně. Ano. Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono, musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: zdraví. Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme i za ten nápad. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Oni opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No, možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřebovala chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby. No,
8: tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježiš. A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardu můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti. Ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty jsi v divadle Jiřího Volkra. hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ne já.
9: To si byla, ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, teď se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dám jim hlasovat.
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Kroměří. Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to dělstvo. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží ledacos, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načež? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, ha, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa, a ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině hrozí bouřky provázené přívalovým deštěm. Z jihlavské psychiatrie odešel pacient, hledají ho policisté. Fotbalisté Francie a Španělska se střetnou v semifinále mistrovství světa. Zítřek čekejte oblačný, během dne vysvětne slunce, teploty do 27 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Česko zasáhnou silné bouřky. Podle hydrometeorologického ústavu platí výstraha pro celé území republiky. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu, postupně přijdou na Vysočinu a dále na Moravu, upřesňuje meteorolog Josef Hanzlík.
4: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
2: Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. Krajští policisté vyhlásili celostátní pátrání po 33-letém pacientovi psychiatrické nemocnice v Jihlavě. Muže naposledy svědci viděli v sobotu odpoledne v areálu léčebny. Pak odešel a nepodává o sobě žádnou zprávu. Při odchodu měl na sobě bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšiltovku. Někdy nosí brýle a mohl by mít i maskáčový batoh. Pokud byste o muži cokoliv věděli, ozvěte se na linku 158. V létě přibývá infekčních onemocnění trávicího ústrojí, upozorňují na to krajští hygienici. Mikroorganismy v potravinách se tvoří například při nevhodném skladování nebo tepelné úpravě. Každé léto kvůli tomu evidují nakažené salmonelózou nebo kampylobakteriózou. Potíže nejvíce lidé hlásí i po návštěvě restaurací. V letošním prvním pololetí na Vysočině krajská hygienická stanice podle její mluvčí Jany Bémové přijala 16 takových podnětů.
5: Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 došlo k nárůstu počtu těchto podnětů a po prošetření bylo zjištěno, že v 8 případech byly podněty opodstatněné a za zjištěné přestupky byly provozovatelům uděleny sankce.
2: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejšího střetu poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Sanitka převážející krev skončila v centru Prahy po nehodě na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jela se zapnutými majáčky. Filipu Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče záchranáři převezli se zraněním do nemocnice. Kdo havárii zavinil, policisté podle mluvčí Evy Kropáčové dál vyšetřují.
6: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viní této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Francie se dnes od 21 hodin v semifinále mistrovství světa utkají v Dallasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Uvedl to kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
7: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 29 stupňů, v Havlíčkově Brodě 27, ale třeba Svratouch hlásí bouřku a pouze 19. Večer a v noci musíme počítat s přeháňkami nebo i silnými bouřkami. Ochladí se až na 14 stupňů. Zítra očekávejte nejdříve zataženo a doznívající přeháňky. Postupně mraku ubyde, odpoledne už bude polojasno a k večeru až skoro jasno. Teploty se zítra ustálí mezi 24 a 27 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrní teď buďte na hlavním tahu vedoucím z Jihlavy na Znojmo. V obci Čížov na Jihlavsku na průtahu vesnicí se srazila dvě osobní auta. Je to bez zranění, na místě nehodu vyšetřují policisté, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré úterní odpoledne přeje od mikrofonu Petr Janáček a po 17. hodině mám ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina své tradiční místo pořad Den v kraji, ve kterém se v příštích minutách ohledneme za tím nejdůležitějším, co přinesl dnešní den na Vysočině. Probereme například počasí přímo s meteorology, také zavítáme do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, kde se do rekordmanské knihy dnes zapsal další povedený kousek a chybět nebude ani připomenutí hosta úterního dobrého dopoledne. Kromě toho budou i písničky, zaspívá například Václav Neckář a nebo teď Petr Kolář.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Sklizeň obilovin zemědělci zahajují už i ve výše položených částech Vysočiny. Ozimý ječmen začali sekat například v Rodinově na Pelhřimovsku. Předseda tamního zemědělského družstva Martin Lang předpokládá, že kvalita zrna bude tentokrát kvůli suchému počasí nižší. Práce přitom zahájili dříve než v jiných letech.
2: Vždycky v tom hraje roli ta nadmořská výška, takže my tady máme někde od těch 500 až po 700 metrů, takže začínáme oproti ostatním později, ale co se týče jako obecně průběhu roku, tak týdně začínají určitě o týden až 14 dní dřív z důvodu počasí.
1: Další informace připojíme už za pár minut v podrobnější reportáži. Na Vysočině roste obliba koupání v biotopech. Jde o místa, kde se k čištění vody používají bakterie a kořeny rostlin. O zbudování biotopů teď uvažují třeba v Polné nebo Brtnici. Zatím v kraji fungují tři takovéto plochy. V Třešti, Jemnici a Zvoli na Žďársku. Také na toto téma pro vás máme podrobnější reportáž, kterou uslyšíte v této hodině. Dohodu o narovnání kvůli rezignaci z konce letošního února uzavřela se základní školou Hradská v Humpolci její bývalá ředitelka Helena Kahounová. Své odstoupení ze začátku roku následně zpochybnila s tím, že jednala pod tlakem výpovědi bezmála 20 pedagogů a ve prospěch dětí. Podle uzavřené dohody dostane Helena Kahounová kompenzaci 370 tisíc. V současné době je řadovou zaměstnankyní školy, ale v polovině srpna ji opustí. Brtnice chystá opravy barokních soch ze židovského mostu. Ve své dílně v Kamenném Malíkově na Jindřichohradecku je má restaurátor Jan Vodáček. Práce vyjdou na zhruba 1,25 milionu korun. Na most v Legionářské ulici se mají sochy vrátit v říjnu. Podle nezávislé místostarostky Brtnice Vlasty Kolmanové je nejvíce poškodil silný provoz.
3: Vlivem toho, že ty sochy jsou na mostě, který byl hodně frekventovaný, tak už tam vznikly na těch sochách i drobní prasklinky a další vlastně nějaký mechy a tak dále, proto teda jsou potřeba zrestaurovat.
1: Po dokončení nového obchvatu Brtnice na jaře příštího roku by se situace měla zlepšit a sochy už by neměly tolik trpět. To byl přehled regionálních událostí. Příjemný podvečer vám přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: A jak už před chvílí avizoval Karel, za chvíli se zaměříme na žně na Vysočině. Ty už teď začínají i ve výše položených oblastech kraje. Na pole u Rodinova na Pelhřimovsku se podíváme už za chvíli v reportáži Milana Soldána.

0: Nízké porosty, horší kvalita a menší výnosy. Tak by se zatím dali shrnout žně na Vysočině. Kombajny dosud v kraji vyrážely do polí, hlavně na Třebícku. Teď už ale žně začínají i v místech s vyšší nadmořskou výškou. Včera poprvé začaly sít ozimé ječmeny například v Rodinově u Kamenice nad Lipou.
1: Dobrý den! Víš, tady máte krásný chládek.
2: Tady musí být, no.
1: Takže dneska už je to pohodička takhle v kombajnu.
2: V Petře 12 byl hic a dneska už ta klimatizace a moderní technologie už jsou dobrý.
1: Já teď v kabině kombajnu nedaleko Rodinova na Pelřimovsku sedím s
2: Janem Plášilem. Dneska jsme začali, no. Zkoušíme, jestli to je dobrý. Úplně dozrálý není, ale se hlásí nějaký bouřky, tak radši jsme do toho vjeli. My něco posekli, no, aby nám to nevymlátili zase krouby.
1: My jsme teď dojeli na okraji pole, kde na mě na strništi čeká předseda Martin Lang.
3: Dneska jsme jeli do ozimých ječmenů, takže nám začínají žně v podstatě tady na Vysočině u Rodinova.
1: Je to o trošičku třeba později než v některých jiných oblastech asi?
3: Vždycky v tom hraje roli ta nadmořská výška, takže my tady máme někde od těch 500 až po 700 metrů, takže začínáme oproti ostatním později, ale co se týče jako obecně průběhu roku, tak ty žně začínají určitě o týden až 14 dní dřív z důvodu počasí letošní.
1: Čili jindy by se začínaly až třeba koncem července?
3: Většinou se začínalo tady po tom 22. samozřejmě vzhledem k nějakému asi vývoji klimatu posledních let. Už teď ty začátky míváme potom 17. 18. červenci, ale letos je to asi rekordní čas teď skoro.
1: Oblí je zralé, krásně zlaté, ale nepříliš vysoké.
3: Tak bohužel pro nás je nepříliš vysoké, takže na stlaní slámy bude méně. Je to zase zdůvodněné tím dlouhodobým suchem, které bylo z jara.
1: A kvalita?
3: Kvalita si myslím, že dobrá nebude, protože jak bylo ty před tou bouřkou, bohužel byly ty 4 dny teplý, kdy tady byly ty 40, tady skoro, teda ne úplně tady, tak si myslím, že to zrno hodně uschlo a ta objemová hmotnost bude nízká, takže tušíme, že ta kvalita nebude úplně dobrá.
1: Ozimý ječmen letos na Vysočině zemědělci zaseli na 14 000 hektarů. Sklizená je zatím zhruba třetina, z toho je většina na Třebícku. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, 20 minut po 17. hodince, to je aktuální čas. Voda je spíš zelená a může být i zakalenější než na běžných koupalištích. Přesto obliba biotopů v kraji roste a v budoucích letech by jejich počet mohl vzrůst. Proč? Řekneme za chvíli v reportáži.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tančíš sama, další krásná česká písnička.
1: Léto na Vysočině.
0: Obliba koupání v takzvaných biotopech na Vysočině roste. O jejich zbudování v současné době v kraji uvažuje například v Polné nebo v Brtnici. Jde o místa, kde se k čištění vody používají bakterie a kořeny rostlin. Zatím v kraji fungují tři takovéto plochy. Biotop v Třešti na Malvínách otevřel před 10 lety.
2: Po kolena ve vodě a pomalu se osvěžuje paní Jana, která na Malvíny přijela se svojí vnučkou.
3: Vnučka má trošku problém s chlorovanou vodou, takže jezdíme sem tady do tohoto přírodní a moc se nám tady ale líbí.
2: Je tady i s kamarádkou Anou.
4: Sice studená voda, ale to nevadí. A je to čistá, tady vlastně to průtokový docela, jo.
2: Třeba chemická úprava vody nebo nějaké bazény s chemií?
4: Ne. Ne, to
2: tam,
4: ne.
2: Tam vůbec nechodíte?
4: Ne.
2: Když se projdu vodou, tak je trošinku kloužou nohy.
5: Ta řasa, která tam teď je, tak je to tím, že teď týden bylo škaredý počasí, nechodili nám lidi, oni nám ty lidi samozřejmě s tím pomůžou. Pro nás paradoxně je lepší, když chodí hodně lidí, protože ta voda se dostává snadněji k těm skimrům a může se i líp čistit.
2: Lidovecký starosta Ladislav Hink.
5: Část té vody se čistí přes bakterie, to jsou tady tyhle ty dvě nádrže, oni jsou tam takový plastový špony. A ta druhá, ta nám roste tamhle zatím, to je vlastně, to jsou rostliny.
2: Náklady na biotop, co se týče úpravy vody a energií, ročně přesahují 400 tisíc korun.
5: Mnoho lidí nám říká, že ta voda je zelená, ale to je odlesk vody, protože ta folie je zelená.
2: Podobné zkušenosti jako v Třešti mají také provozovatelé dalšího biotopu na Vysočině v Jemnici. Podle hygieniků se nedá říct, jestli je ke koupání vodnější biotop nebo chemicky ošetřované bazény. Vždy záleží na jednotlivcích, co jim víc vyhovuje. Každý provozovatel biotopu navíc musí dělat pravidelné odběry vzorků vody. František Jirků, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Sucho a změny klimatu byly tématem rozhovoru v úterním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Hostem byl profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu pro výzkum změn klimatu Akademie věd České republiky. Za chvíli se spolu s ním vydáme do lesů v našem kraji. Teď už Iveta Bartošová.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina, kde si teď připomeneme návštěvu hosta úterního dobrého dopoledne, kterým byl profesor Jakub Hruška, přírodovědec a odborník na změny klimatu. Řeč přišla i na skladbu lesů v našem kraji. Pozná se třeba nástup sucha i v lesích?
1: Tak u lesa je to velmi markantní, protože třeba pro Vysočinu byly typické ty smrkové monokultury, lesy vyvinuté v úzovkách v 19. století na vysokou produkci dřeva. A právě vyvinuté v době, kdy vlastně bylo relativně zima a relativně dost srážek a smrk je původně horský strom, takže stáhnout ho do těch středních poloh nebyl zase takový problém. Ten problém teda dneska nastává v tom, že prostě to dnešní klima, to sucho, je pro smrkové lesy v těch středních polohách Českomoravské Vysočiny nevhodné a bude, zdá se, čím dál tím nevhodnější. Protože třeba máme data z půdní vlhkosti v lesích a ta prostě kontinuálně 15 let klesá. Opravdu kontinuálně 15 let klesá půdní vlhkost v lesích. Je to právě důsledek toho, že je tepleji, víc vody se odpaří. Stromy ke svému životu potřebují vodu. Je to prostě rostlina a spotřebovávají stromy ve skutečnosti hodně vody. A lesnictví na Vysočině se prostě chtě nechtě bude muset přeorientovat na nějaké jiné druhy dřevin. Samozřejmě tady je doma buk, tomu se zatím docela daří. Je tady doma jedle, které je v lesích hrozně málo a která určitě jako má perspektivu a už nám sem pomalu začíná, jako řekl bych, doléhat i to, že tady porostou duby, které dřív byly jako doménou těch nižších poloh. Modřínu se docela dobře daří.
0: Zítra po 11. hodině nám vše podstatné kolem získání kapitánských zkoušek pro řízení lodi vysvětlí Richard Gardlo z jihlavské společnosti Vodní sporty.
2: Den v kraji.
0: Pelhřimov je známý svým muzeem rekordů a kuriozit. Dnes v 10 hodin dopoledne se do rekordmanské knihy zapsal další povedený kousek. O co šlo, to si za pár minut připomeneme s regionálním stopařem Adélou Zachovou. A do té doby Honza Nedvěd a písnička Kohout.

0: Dnes dopoledne v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově zapsali do knihy rekordů další zajímavý kousek. Na místo se vydal náš regionální stopař Adéla Zachová, která odhalila, o co konkrétně šlo.
1: Nový rekord si nechal zapsat Petr

0: si.
1: Už máme nějakou představu, dá se s tou loutkou hýbat?
0: Ano, její součástí je samozřejmě i ten tradiční dřevěný kříž, který umožňuje hurvínkovi se pohybovat pomocí těch vodivých provázků. Sama jsem měla možnost na vlastní oči vidět, jak loutka chodí, hýbe rukama, nohama a vypadá v podstatě úplně stejně jako loutka, kterou všichni dobře známe, jen s tím rozdílem, že je tedy udělaná z drátu.
1: Ve které části muzea můžeme tuhle loutku najít?
0: Tohle je originální stvárnění jedné z nejznámějších loutek na světě. Najdeme v expozici s názvem Zlaté české ručičky a ještě přidám informaci, že Hurvínek letos slaví sté narozeniny a společně se svým tatínkem nebo taťuldou, jak on mu říkal, s Pejblem, už vystupoval v 37 zemích, což je mimochodem také rekord zapsaný v knize, takže je to asi nejznámější loutka po celém světě a na tuhle expozici se můžete přijít podívat do Muzea rekordu a kurjazit každý den od 9 do 17 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina, kde si připomínáme ty nejzásadnější momenty dnešního dne. A mluvilo se také o bouřkách, před kterými celý den varují meteorologové.
1: Počasí.
0: A to je téma, o kterém budu mluvit s odborníky na slovo vzatými. Na telefonní lince je už s námi meteorolog Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. A já přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Varování před silnými bouřkami nadále platí. Jak to aktuálně vypadá na Vysočině a co přinese večer a noc na zítřek?
2: Tak, aktuální stav je takový, že se pomaličku začíná vyplňovat prostor nad celou Vysočinou mraky, i když ta severní část měla zataženo už docela dlouho, také s přeháňkami, bouřkami, naštěstí zatím to nejsilnější se severem Vysočině vyhlo, takže teď tam sice pár blesků se vyskytuje, ale jde spíš o takový silnější déšť. Nicméně například jihovýchod se teď právě začíná trošku plnit už jednotlivými přeháňkami, no a musíme počítat stále s tím, že ta energie je tam dost a bouřky se vyskytovat budou. Teploty, ty se teď pohybují stále ještě na některých místech docela vysoko, i když už sluníčko nesvítí, tak stále ještě třeba na jihovýchodě máme ke 30 stupňům. Jinak zejména v tom dešti ty teploty klesají na hodnoty kolem 20. Vítr pofukuje severních směrů a právě kolem těch přeháněk zesiluje.
0: A ještě na středu se podíváme. Všichni asi doufáme, že se to dnes vybouří a bude zase klid. Jaké počasí nás tedy čeká zítra 15. července?
2: V podstatě ještě musím doplnit ten večer a noc, nebo hlavně noc, protože ještě stále to večerní uskupení těch srážek není finální a očekáváme zejména od západu potom, že budou další přeháňky a bouřky přibývat. V průběhu noci by se tedy měly srážky potom odsunout do rána pryč na východ a měly by za sebou zanechat sem tam i nějaké ty přívalové srážky. Ráno potom začneme už oblačností sice velkou, ale většinou beze srážek. Postupně bude oblačnost také ubývat a ještě v průběhu odpoledních hodin, kdy bude oblačno a postupně polojasno, se sem tam ještě krátká přeháňka vyskytnout může. Teploty ty budou o něco nižší než dnes, od 24 do 27 stupňů a večer potom bude skoro jasno.
0: Podrobné aktuální informace o počasí pro nás měl meteorolog Petr Minstr. Díky za váš čas, zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký zbytek úterý. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Kdybych já byl kovářem, zpíval Petr Spálený a naše společné úterní odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina se pomalu nachýlilo ke svému konci. Než se ale rozloučím, mám tu ještě jednu milou a moc důležitou povinnost. Dneska totiž v kalendáři svítí jedno krásné jméno. Svátek mají všechny slečny, dámy a paní Karolíny. A pokud nějakou máte ve svém okolí a chcete jí poslat originální přání s písničkou, budete mít po 6. hodině příležitost. I v úterý 14. července pro vás máme oblíbené dechovky pro Vysočinu, které dnes moderuje Lidie Jakubičková. A právě Lidii můžete napsat SMSku, poslat vzkaz přes náš web nebo rovnou zavolat k nám do studia a nechat své Karolíně zahrát její oblíbenou písničku. Určitě to využijte. Já už předávám moderátorskou štafetu, od mikrofonu se pro dnešek loučí Petr Janáček a vy mějte hezký zbytek úterý. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Filip Turek by měl podle premiéra Babiše kvůli dopravní nehodě rezignovat. Letošní sklizeň obilovin je zatím podprůměrná. Dálniční známky už nejspíš od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Zítra nás čeká oblačno. Postupně se ukáže slunce, teploty do 27 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost, měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh havárie tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjelo přímo do křižovatky, kde se srazilo s nemocničním vozem. Filipa Turka k rezignaci vyzvala také opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocují policisté. Zemědělci letos na Vysočině sklízejí výrazně méně obilovin než loni. Podle nich za nižší úrodu můžou především minimum srážek a extrémně vysoké červnové teploty. Hrozí kvůli tomu i nedostatek slámy. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Podle něj i to bude problém hlavně pro chovatele.
4: Tak zatím to, co je sklizeno po republice, je to nějakých 15% obilovin, tak je pod průměrem. Samozřejmě je to problém obecně pro chovatele dojeného skotu nebo obecně tady pro chovatele hospodářských zvířat, protože tady zkrátka prostě bude chybět stalivo.
2: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Teď ho posoudí sněmovní hospodářský výbor. Zákon dnes schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Roční by řidiče i po novém roce vyšla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický. Řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
2: Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tím i celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců. Zapotřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil prezident Volodymyr Zelensky. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyrydenkovou zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Sergej Korecký.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Francie budou hrát večer od 21 hodin se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Z posledních dvou mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
6: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
3: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou je právě 29 stupňů, v Telči 27, Přiběslav hlásí 20 po bouřce. Večer a v noci musíme počítat s přeháníkami nebo i silnými bouřkami, ochladí se až na 14 stupňů. Zítra očekávejte nejdříve zataženo a doznívající přeháníky. Postupně mraků ubyde, odpoledne už bude polojasno a k večeru až skoro jasno. Teploty se zítra ustálí mezi 24 a 27 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Pacově buďte opatrní, na náměstí Svobody. Osobní auto se tam střetlo s chodcem, probíhá vyšetřování nehody. Šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, který vám teď po 18. hodině hraje dechovky na vaše přání a číslo do studia je jako vždy naprosto jednoduché a stále 22 155 49 99, které můžete vytáčet právě v těchto chvílích a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Máme úterý 14. července, svátek má Karolína, Larisa a také Lara, tak přejeme jen to nejlepší. A na úvod tu pro vás mám salonní orchestr Josefa Vejvody Nad řekou hvězdy hoří. Hezký poslech.
3: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: hrajeme tedy dle vašeho přání na Českém rozhlasu Vysočina. Vy to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo můžete využít SMS-ku a poslat své přání tímto způsobem ve tvaru píseň Mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. Využila posluchačka Marie z Úsoby, já vás vítám, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila zahrát písničku pro Jindřišku Krupaurovou do Úsoby k jejímu zítřejšímu svátku. Přejeme jí za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a radosti ze 4 pravnoučátek Alexe, Agátky, Teresky a Adámka. A vybrala jsem písničku od Josefa Zimy Zelené háje, to by bylo všechno.
0: Já mám tedy připraveno, můžeme to spustit a přeji i vám hezký poslech, Marie, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Vy taky. Děkuju vám, na shledanou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plní další přání na zavolání a Dojím Ramová, zdravím Láďu. Láďo, hezký dobrý podvečer, povězte, co máte na srdci.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie. Já vás zdravím a dneska mám takový přání, abyste zahráli písničku pro moji manželku, která zítra oslaví své 65. narozeniny.
0: Ano.
1: A celá rodina, včetně dětí a vnoučat a mě, o kterého se strašně dobře stará, protože mě vaří, vypere, uklidí a prostě stará se o dětka tak, aby nelumpačil. Takže jí zahrajte tu písničku, na který jsme se domluvili. Děkuji vám moc a mějte se hezky a někdy zase naslyšenou.
0: Vy taky, mějte se krásně, budu se těšit naslyšenou a vaší ženě samozřejmě přejeme z Českého rozhlasu Vysočina hodně zdraví, ať se daří a zůstavíte s úsměvem. Tady vám hraje Vysočinka, postavím si malou chaloupku.

0: přidáváme další písničku v našem pořadu, kterou také zvolili hasiči Skališť. Já přeji též pohodové úterý. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. 8. července oslavil své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Jaroslav Lojda Skališť pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Vysočanku a její načosové tango Pozemský ráj. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou. Já děkuji za zavolání a teď už tedy ještě přání. Všechno nejlepší a hrajeme.

dítě tvé, písně, co krajem zní.

0: zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte, proč v Žirovnici odstraňují kontejnery na bioodpad, nebo kde silničáři zalévají stromy kolem silnic, aby neuschly.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Další slovo dávám také Honzovi z Brna. Honzo, já tě zdravím. Ty náš úžasný, pravidelný posluchači. Co to bude dneska? Pro koho? Povídej, dobrý podvečer.
4: Ahoj Liduško, dobrý podvečer tobě i všem milovníkům dechovek pro Vysočinu. Ano, jsem pravidelný posluchač, zvláště dechovek. A vybral jsem tam dneska písničku s Valaškou, jmenuje se Když hraje dechovka. A písničku pošlu tobě a pro ty moje všechny kamarády, od Botelova až po Lanžho, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Lidě do Kališť, Slávce do Třebíče, manželům Necaxovým do Skály, a všude tam, kde jsou ti moji kamarádi dechovkoví. No a pro mě tady na vrátnici do Brna, do práce, aby mi to do rána rychle uteklo.
3: Tak, to je potřeba. Pěkně si to užij a měj se krásně a děkujeme za přízeň. Ať se daří, Honzo. A naslyšenou.
4: Děkuju, Liduško, naslyšenou, naviděnou. Ahoj.

0: 18:28 aktuální čas a na Českém rozhlasu Vysočina další písnička na přání, kterou vybral Jenda z Luk nad Jihlavou. Tak Jeníčku, je to tvoje, dobrý podvečer.
1: Jo, zdravím tě, Libie. Dneska bych chtěl zahrát do Šachotina, Lidušce do Ližalovi, k narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, vitality, aby se s Karlíkem měli rádi, to jim přejou Marta a Jenda z Luk a Svatoslavské akademické sdružení, které ráda jezdí na kácení máje. Děkuju za zahrání a někdy naslyšenou, naviděnou. Ahoj.
0: Já se budu těšit také naslyšenou. Ahoj a samozřejmě paní Lidunce do Šachotína přejeme pevné zdraví a všechno nejlepší. Pojďme na to, tady jsou Babouci.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina hrajeme dechovky na vaše přání a teď samozřejmě už máme vybráno také s Jirkou Střeště. Kam pošleme písničku, Jirko? Dobrý podvečer, zdravím vás.
1: Dobrý podvečer i vám, paní Lidie, a všem posluchačům. Já volám z Pudy kvůli lepšímu signálu, takže doufám, že jsme to vybrali dobře, písničku o pivu. Je to od
0: Veselky?
1: Krajanky, nebo
0: Veselky.
1: Krajanky. Vysočanky.
0: Veselky.
1: Od Veselky, jo. Dobrá. Tak to tam prosím vás pušte a zahrajeme celý tí naši rodinácký partě a je nebudu všechny jmenovat, to by trvalo moc dlouho a tak celou tí naši partu a všem posluchačům a vám taky do rádia. Já moc děkuju za zahrání a někdy zase naslyšenou.
0: Děkuju také moc, Jirko, mějte se krásně. I pro vás do Třeště teď letí písnička Pivovárek.

0: a zkuste nám to tam na tému zdržovat. A vám děkuju moc strašně a mějte se hezky. Díky moc.
1: Mě taky. Ať se daří, mějte se krásně, ať jde zavařování okurek a tady už je myslivecká.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: A já samozřejmě hraji dál a komu budeme přát, to už nám poví paní Květa. Já vás zdravím do Jiříkovic, také vás ráda slyším v našem pořadu.
2: Já vás taky zdravím, Lidunko, a chtěla bych, mám takový přáníčko dodatečně holkám Libušce Jarošovi a Olči do CVKV, tak bych jim chtěla, my jsme jim chtěli popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ať se jim splní, co si přejou, a necháme zahrát písničku Tango.
1: Ano, to nejhezčí. A
2: to nejhezčí, jo. A tak by to bylo i pro vás a pro všechny regionáci.
1: Já moc krát děkuji, i vy si písničku užijte, mějte se krásně, hodně zdraví a pohody vám přeji.
2: Vám taky přeju, hlavně hodně zdravíčka všem lidičkám, co poslouchají. Děkuji vám, Lidunko, moc a budu se těšit na shledanou.
1: Já taky, mějte se krásně, paní Kato, děkuju. A já k tomu vašemu přání přidám ještě jedno. Tady posluchačka Zdena má také přání a ráda by nechala zahrát své Markétce a Karolínce s přáním všeho dobrého. Takže nejhezčí tango vítězí a Krumsíňanka hraje.

A dívám se do dalších písemností a plním přání také posluchače Petra, který napsal: dobrý den, prosím o písničku Cestářská pro Honzu z Brna od Vinařských romantiků. Takže samozřejmě vaše přání právě teď splněno.

A také tu mám vaší SMSku, ale poprosím, až budete příště psát SMSku, prosím, bez diakritiky nepoužívejte čárky a háčky, protože potom je problém SMSku rozluštit. Ale já jsem se pokusila aspoň trošku, zahrajte prosím krajem Vysočiny, děkuji. A teď nevím to jméno, jestli to je Milča a Joška, Novodvoráci, tak když tak se na mě nezlobte, ale snažila jsem se aspoň. A hraje Humpolická Lesanka.

A ještě plním toto přání, které dorazilo. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro šikovného traktoristu Michala Pažourka z Otína u Měřína k jeho dnešním 22. narozeninám. Míšo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a radost ze zemědělství. To ti přejí taťka Péťa a Denda z Bochovic, brácha Ondra, bábička děda a Nekudovi z Rudíkova a Venhodovi z Třebíče a také Český rozhlas Vysočina a hrají vám Žadoviáci Slivovičku a já se těším zítra.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Premiér Babiš kritizuje poslance Turka kvůli jeho dopravní nehodě. Čtveřici barokních soch z Brtnického mostu převzal restaurátor. Polské stíhačky zachytily nedaleko polských hranic ruský průzkumný letoun. Zítra nás čeká oblačno, postupně se ukáže slunce, teploty do 27 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Poslanec za motoristy Filip Turek by měl podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO převzít odpovědnost za včerejší dopravní nehodu a rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat, pokud se potvrdí průběh havárie tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto v centru Prahy předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjelo přímo do křižovatky, kde se srazilo s nemocničním vozem. Kritičtí k Turkovi jsou i další vládní politici, třeba šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
2: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
0: Filipa Turka k rezignaci vyzvala také opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocují policisté. Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici projdou opravou. Od začátku července je má ve své dílně v kamenném Malíkově na Jindřichohradecku restaurátor Jan Vodáček. Práce vyjdou na zhruba 1,25 milionu korun. Na takzvaný židovský most v Legionářské ulici se mají sochy vrátit v říjnu. Podle nezávislé místostarostky Brtnice Vlasty Kolmanové je nejvíce poškodil dlouhodobý silný provoz. To by se ale mělo po dokončení nového obchvatu zlepšit a sochy by neměly tolik trpět.
3: To restaurování teda bylo velmi nutné, protože tam už vznikaly vlivem toho, že ty sochy jsou na mostě, který byl hodně frekventovaný, tak už tam vznikly na těch sochách i drobné prasklinky a další vlastně nějaký mechy a tak dále, proto teda jsou potřeba zrestaurovat.
0: Polské stíhačky dnes nad mezinárodními vodami Baltského moře zachytili ruský průzkumný letoun Ilyushin. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Incident se stal 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra to dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO.
1: Sport.
0: Cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce vítězství díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí. Vede o více než 3,5 minuty před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
1: Počasí.
0: V noci bychom měli počítat s přeháníkami nebo i silnými bouřkami, teploty až 14 stupňů. Zítra očekávejte nejdříve zataženo a doznívající přeháníky. Postupně mraku ubyde, odpoledne už bude polojasno a k večeru skoro jasno. Teploty se zítra ustálí mezi 24 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ze silnice nehody Vysočiny nejsou hlášené nehody šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu. Prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení totéž, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje. Uzná se za spisovnou a tak to jde pořád dokola a dokola. A v tom je Ústav pro jazyk český, jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. A on tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy. A jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu. Která tam má to S?
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaši reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačiráte Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat, o tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedení v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu. Dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi. Ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové. Takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků. Já sám jsem jich našel několik desítek, hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by si to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balok z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegeves i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Výstraha před bouřkami stále trvá. Zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
5: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
7: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
8: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
5: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin. Počasí. Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přeháňky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na severu republiky kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
9: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat. Tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout?
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No. To vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nechty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlím strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlím, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby, bla, bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenou ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav, co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo a tak, takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi, takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říkala jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale po divadle se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost. A hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se s

0: Strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně ne, že bychom si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom si utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako...
1: Není dobrý, v tom sám.
0: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt tu v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doleželová je naším hostem.
2: Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak, to, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál. Ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco to. Něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě si teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelené. A za tím pádem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, vznícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti. A v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Pojďte dál, třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
5: Ano,
6: to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám, a může se rozdělit s manželkou, takovou srdcovou bomboniéru s čokoládou.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezky.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťáhlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebudu na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, Jaroslavy.
6: No. Jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií. A já jsem měla jiný asi zájmy, no ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už řekl, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren, a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozně a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobě začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsk tou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víte, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem tepřív dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku. No.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, Já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarády v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Nepamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že dva roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Plzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak se říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráchu a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo, tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
2: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala opičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
4: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
2: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
2: On to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co pa tu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
5: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to.
6: Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
2: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
4: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
2: Já jsem měla šaty v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
4: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
2: No tak my jsme v líčení moc nedali, mi tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
4: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
2: No, jak, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
4: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
2: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
4: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
2: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyli, aby, kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
4: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
2: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
4: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
2: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce se vším z večeří.
4: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí zítra štědrý den, nebo jak to bylo?
2: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
4: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to ten pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
2: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě v tom pokoji mrzlo prostě.
4: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
2: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
4: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
2: 5 let.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratit tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo, jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to, a on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme tále na baní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava? Máma.
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. To tak je. Já nevím, co bych vám jinak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo, čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no,

0: potom jsme měli vnoučata, 4, a teď máme 3 pravnoučata a 4. čekáme na Vánoce.
1: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
2: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už, no z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
3: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
4: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit 2 dary.
3: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
4: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
0: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč by jsme nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
2: To už je něco.
0: No, a co pa to dělá?
1: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
0: A ono to mele?
1: Ano.
0: No, to si na to vykašlu.
1: Já tak ráda melu kávu.
2: Budete chodit na kávu k nám.
1: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
0: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkud všude. A Plzeň,
2: Plzeň máme tam. A to rádio.
0: Ono je tady to. Ta.
5: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát
0: no teď je to
5: jsou...
0: dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
1: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
0: Tak děkujeme moc, no.
2: Moc děkujem. A jak paní to potom oplatíme?
1: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
2: Chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Kdy jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím. To se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala najednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový, to je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Ty, on mi tak nejvíc, tak mi třeb do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom mi šel dát hubičku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost. A pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty pežiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
5: A já ho tu nemám třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to... A chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomeneš, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš, no ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že je rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás stála Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musím myslet furt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No. Asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
4: Hmm. Možná či víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, až to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My třeba do prvního ročníku opravdu vezmeme 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny ráno jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin.
0: Počasí.
2: Po noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou klazumáci, ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Beck je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
6: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
9: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
8: přeskočit nastavenou nohu, kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
8: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
9: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
8: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
8: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
9: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
9: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
8: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
8: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
4: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
5: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
6: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a že v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zpívala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovou 11.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. Dvě šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domů telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:17, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodal se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zárobí. A pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnosti 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaraženi pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři z GW Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem záde. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzugu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červenobílých dostihlo míče. Polsej vpřed! Vpřed, no tak! Ale už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzy! Oh!
1: Je tam!
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejmban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě... Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jejž měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do tutiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si kraj národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnou čpičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo, a abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: No to bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku.
6: Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelenej střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
7: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to piš, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale taky je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí by sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrebovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškreboval?
8: Ale no, jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným

0: loučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
1: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
2: Ale myčidu měli bezvadnou, koženou.
0: To měli, no. Když nás ty kluci zmrčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo kabzubáci.
3: Musím říct, že s Outstou.
0: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
2: A... No a?
0: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá. To nejde, my s máma nemůžeme hrát.
3: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
0: Porážka, to by nebyla žádná hamba. To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
4: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
5: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
6: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
4: Starý klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
0: Telegram. Jaký telegram?
6: Od koho?
2: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
6: Austrálie, mistrovství světa?
0: Táto, a co vy... Co vy tomu říkáte?
2: No, co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám vepří pluh a rozoráme hřiště. No, pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No, jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
0: A to zase ne, táto, to teda ne! Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
2: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
0: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
2: Jinu, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to obilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
0: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
1: Správně, odziku.
0: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
2: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
0: 13 dní.
2: Z Bombaje do Sydney 20.
3: Asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
0: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
2: Takže
0: se do té Austrálie jede.
7: Divadlo pro vaše uši.
8: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
7: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
8: Klapzubové! Právě dostali gól!
9: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových. Že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
6: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
10: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
7: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
6: Ale to už leží pod sítí branky.
7: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
10: Kombinace?
6: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
7: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
6: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
10: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
7: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
7: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. jak to vlastně bylo.
6: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
0: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
7: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
6: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
11: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
7: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
5: A nasazuje kráně.
7: Dělovka.
6: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
7: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
12: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
5: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
7: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
6: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
5: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
6: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
7: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
6: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
7: 8.
6: A 9. branku. A co bylo potom?
7: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
6: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
6: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. Tak. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasový lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A po, no prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyším mamko naposled a vidím ji naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře už i manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako bejt brečet a musíme se bavit. To jako by nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě, když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: No totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně může dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodič.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi, opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, která je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala, to nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil, vez si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a starej se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy. Protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s něho sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování. A ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět. Tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme prozradit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři. A i ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Mm-hmm. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě. Já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to ano. Mám? Uh-huh. Vidakovičová.
1: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí v Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No, za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně, děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád kňučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Mm-hmm. Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkala, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se tomu smála.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená, o babičce, co zase řekla. Takže i andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy, myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a to byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední, říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: Takže, a já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže Lodba, to jsem nám chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli. Dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to byli, že ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama od sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: no, to je milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vloučky.
1: Ale už dlouho tak jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak to bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužla a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říkala vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, a jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: děkuji vám půjde. Moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na váhách, když naši, dal jsem u tatičky a tam děti vykládají rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunku, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to sním. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce její života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Jo? Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jako by nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem měla dělat. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku,

0: pračka se mě pokazala. Dělala jsem v mlékárně a tam mě řekl ředitel mlékárny v Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný. Děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
1: Aha, Vlastínko, to bysme trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká, jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
0: No,
1: to muselo být úsměvné.
0: Ale na Valacha Jarmucho tam se vykalo. A Valacha se hodně.
1: Ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
0: No, ano, ano. Mm-hmm.
1: Vidíte to.
0: No. A i moje děti jsem naučila vykat, akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
1: A, dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
0: Jaruško, já vám přeju hodně do života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, budete potřebovat.
1: To mi děkuju. A
0: propujete taky tím životem krásně.
1: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
0: Šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině s mými třemi sestrami a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní a byla s ní sranda. A třeba, i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaké vulgární slovo, tak co ní, tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako, tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, no, tak důležité.
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chtice v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce. Možná to okolí může překvapit někdy a působit neobvykle. Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babiče slíbil. A tak se o to snažím, no. Jestli mě rozumíte.
0: Ano. Právě je to chválihodné, moc to oceňuju. Právě o tom je dnešní linka. Mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, ale tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave. Tak usumí.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kdy je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím slumit rádio. Taky je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. A byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se můžu oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nedali. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažádejte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 body, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý, ale jsem ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď jsem na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu na kole teprve 5 kilometrů, kdy před rokem o Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh. Já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne. Jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Takovou legraci.
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal, že se člověk ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No, tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme a taky, co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam volal dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí 10 body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude uslyšena, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni palestinisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Mm-hmm. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když jí to nejde. No, ona hlala, uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, které jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. To by kukala, že by mi půjčil, ven mě nepustila. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde, tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: Hrozně moc. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte jak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Uh-huh. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z Průmyslovky, nebo moje stařenka, já pocházím ze Slovácka, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka seděla, byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jen vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda. V sítě žluté jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? Já říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. S tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, prácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale ty to jsou děcka. A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, no moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první dokument, to je fotografuje, kreslí a tak dále, a tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou oklikou, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás si v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich si dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, s danou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodil se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý. A druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učit

0: to hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. Já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mě to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji. Na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vos a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma a tej mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy dávat a toto babička je 4 roky, tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrva, by se dalo říct za ten život, ale dožila se 84 roku.
1: Teda.
0: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla, že pícha předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
1: Ano.
0: A velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, kysané zelí. Až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
1: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky. Já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou? Co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl, no
0: že byla taková, byla jako spravedlivá, ona byla byla přísná, ale byla spravedlivá a nebyla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vyfotit ve 84. roku, mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Už tady fotky si velice vážím.
1: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu. Děkuju. Tady v Noční lince Českého rozhlasu.
0: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila, jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdéle dožila z mojich tet. Byly 4 sestry, a zajímavé z druhu.
1: To, že človeka mrzí, že sa nevyptával.

0: víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště, budu se těšit. Ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako aj mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl s maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme
1: je
0: za
1: to návštěvu. Takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní, ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůdní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol piju nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo, a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá.
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až v pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večer. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem jel okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je půl čtvrté, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čert vyletě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Put sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel, a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty, lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou, zvlášť když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, vždyť já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pambu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La, la.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád cívíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou z brusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek, zachránil rychlovlak, visí za fíkusem. A zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházel se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, i on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na

0: jistěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotál nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli proceděl chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně. A padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
1: Kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.